0: Svůj smysl pro humor oblíbeným hostem v českých médiích. Poradenské sloupky psal do desítek českých periodik a napsal víc než desítku odborných knih s tématem partnerských a rodinných vztahů. Americký herec, režisér a producent George Clooney získá na letošním filmovém festivalu v Benátkách prestižního Zlatého lva za kariéru. Podle vedení nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým umělcem, který dokonale spojuje šarm klasických hollywoodských hvězd s vysokou profesionalitou a moderní citlivostí. Sám Clooney, který se do Benátek pravidelně vrací, označil ocenění za neskutečnou poctu a snad sáskou dodal, že to nejspíš znamená, že už stárne. Jubilejní festival odstartuje letos 2. září.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Marie Bousková skončila před branami wimbledonského čtvrtfinále. Česká tenistka v úterý prohrála s belgickou tenistkou Elise Mertensovou 4-6, 4-6. Utkání na londýnské trávě ztratila za necelé 2 hodiny. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. Na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny Čech. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě naměříte okolo 24.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na České Švýcarsko dohlížejí policejní hlídky. Oprava D2 na Slovensku omezí dopravu a Muchová se s Osakovou utká o londýnské semifinále. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. České Švýcarsko přes prázdniny hlídají čeští a němečtí policisté. Společné hlídky se v Národním parku zaměřují na dodržování zásad bezpečného a ohleduplného chování v přírodě. Policisté na koních kontrolují hůř přístupné části. Hlídky na čtyřkolkách se zaměřily na přístupové komunikace a rizikové lokality. Policejní dron pak monitoruje rozsáhlé území. Spolupráce českých a německých policistů se strážci Národního parku přispívá nejen k větší bezpečnosti návštěvníků, ale také k účinnější ochraně přírody, zejména v období zvýšeného turistického ruchu. Občerstvení na filmovém festivalu podražilo. Ceny šly v porovnání s loňskem nahoru zhruba o 5%. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty je to znát nejen u piva.
2: Zdravím z filmových varů. Kdo spoléhá na občerstvení přímo v srdci festivalu, tedy kolem hotelu Termál, případně na Vřídelní nebo Mlýnské kolonádě, rozhodně neušetří. Pivo stojí skoro 75 korun. Kelímek nebo v lepším případě šálek presa a kapučína vyjde až na 90. Káva přitom vypadá jako největší rekordman ve zdražování. V těsném závěsu je pak kopečková zmrzlina. Pravidelní návštěvníci ale ceny příliš neřeší. Když chtějí zapití nebo jídlo ušetřit, míří do běžných obchodů mimo lázeňské centrum.
1: Oprava vozovky na zhruba 2 týdny omezí dopravu na slovenské dálnici D2, a to ve směru z Bratislavy do České republiky. Slovenský správce dálnic oznámil, že od úterý začne s výměnou povrchu v rychlém pruhu na 2 úsecích, kde bude provoz stažený do 1 jízdního pásu. První 5-kilometrový úsek se nachází mezi křižovatkou Kůty a státní hranicí s Českem. Druhý 2-kilometrový úsek pak leží na úrovni obce Závod. Práce zahrnují frézování starého asfaltu a pokládku nového koberce, což má podle správce výrazně zlepšit protismykové vlastnosti dálnice a zvýšit bezpečnost provozu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová bude mít v úterý šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Česká tenistka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Japonkou Naomi Osakovou. 29-letá Češka je ve čtvrtfinále Wimbledonu po třetí po letech 2019 a 21. Celkově ji čeká 8. grandslamové čtvrtfinále. A na závěr doplním počasí. V úterý ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. A na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny Čech. A nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě naměříte kolem 24.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V úterý se teploty vrátí k třicítkám, George Clooney získá zlatého lva v Benátkách a Bousková do čtvrtfinále Wimbledonu nepostoupila. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Po pondělním ochlazení se už v úterý vrátí třicítky. V pondělí se teploty většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů Celsia. Už v úterý může být až polojasno s teplotami do 30 stupňů, čeká se ale ještě déšť. Ve středu začnou srážky během dne ustávat a oblačnost bude ubývat. Zase se trochu ochladí, nejvyšší teploty přes den se očekávají kolem 25 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek teploty vystoupají většinou na 25 až 30 stupňů Celsia. O příštím víkendu bude až 31 stupňů. V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let. Zasloužil se o prosazení manželského a rodinného poradenství v Česku. Spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Petr Šmolka byl pro svůj smysl pro humor oblíbeným hostem v českých médiích. Poradenské sloupky psal do desítek českých periodik a napsal víc než desítku odborných knih s téma partnerských a rodinných vztahů. Americký herec, režisér a producent George Clooney získá na letošním filmovém festivalu v Benátkách prestižního zlatého lva za kariéru. Podle vedení nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým umělcem, který dokonale spojuje šarm klasických hollywoodských hvězd s vysokou profesionalitou a moderní citlivostí. Sám Clooney, který se do Benátek pravidelně vrací, označil ocenění za neskutečnou poctu a snad sáskou dodal, že to nejspíš znamená, že už stárne. Jubilejní festival odstartuje letos 2. září.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Marie Bousková skončila před branami wimbledonského čtvrtfinále. Česká tenistka v úterý prohrála s belgickou tenistkou Elise Mertensovou 4-6, 4-6. Utkání na londýnské trávě ztratila za necelé 2 hodiny. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. Na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny Čech. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě naměříte okolo 24.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: After this crazy headbanging, we want to play you something more beautiful. It's nothing else matters.

obsadila hudba v 89. A bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na České Švýcarsko dohlížejí policejní hlídky. Oprava D2 na Slovensku omezí dopravu a Muchová se s Osakovou utká o londýnské semifinále. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. České Švýcarsko přes prázdniny hlídají čeští a němečtí policisté. Společné hlídky se v Národním parku zaměřují na dodržování zásad bezpečného a ohleduplného chování v přírodě. Policisté na koních kontrolují hůř přístupné části. Hlídky na čtyřkolkách se zaměřily na přístupové komunikace a rizikové lokality. Policejní dron pak monitoruje rozsáhlé území. Spolupráce českých a německých policistů se strážci Národního parku přispívá nejen k větší bezpečnosti návštěvníků, ale také k účinnější ochraně přírody, zejména v období zvýšeného turistického ruchu. Občerstvení na filmovém festivalu podražilo. Ceny šly v porovnání s loňskem nahoru zhruba o 5%. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty je to znát nejen u piva.
2: Zdravím z filmových varů. Kdo spoléhá na občerstvení přímo v srdci festivalu, tedy kolem hotelu Termál, případně na Vřídelní nebo Mlýnské kolonádě, rozhodně neušetří. Pivo stojí skoro 75 korun. Kelímek nebo v lepším případě šálek presa a kapučína vyjde až na 90. Káva přitom vypadá jako největší rekordman ve zdražování. V těsném závěsu je pak kopečková zmrzlina. Pravidelní návštěvníci ale ceny příliš neřeší. Když chtějí za pití nebo jídlo ušetřit, míří do běžných obchodů mimo lázeňské centrum.
1: Oprava vozovky na zhruba 2 týdny omezí dopravu na slovenské dálnici D2, a to ve směru z Bratislavy do České republiky. Slovenský správce dálnic oznámil, že od úterý začne s výměnou povrchu v rychlém pruhu na 2 úsecích, kde bude provoz stažený do 1 jízdního pásu. První 5-kilometrový úsek se nachází mezi křižovatkou Kůty a státní hranicí s Českem. Druhý 2-kilometrový úsek pak leží na úrovni obce Závod. Práce zahrnují frézování starého asfaltu a pokládku nového koberce, což má podle správce výrazně zlepšit protismykové vlastnosti dálnice a zvýšit bezpečnost provozu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Karolína Muchová bude mít v úterý šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Česká tenistka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Japonkou Naomi Osakovou. 29-letá Češka je ve čtvrtfinále Wimbledonu po třetí po letech 2019 a 21. Celkově ji čeká 8. grandslamové čtvrtfinále. A na závěr doplním počasí. V úterý ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. A na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny Čech. A nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě naměříte kolem 24.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. HT on guitar.

Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické či kekské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.

0: Tak jsem si tak říkala, umím to ještě po tom týdnu volna a to se teprve ukáže. Vy jste samozřejmě v tuhle chvíli i v 6 hodin ráno takhle brzo poznali, že Mišák má pořád dovolenou. Ten se má kluk jeden. A to znamená, že to dneska musíme zvládnout sami, ale nebojte se, jsem nabrýfovaná, takže vím, co mám dělat, vy to určitě víte taky, tak se toho budeme držet a v tuhle chvíli je úplně jasný, že je celá. To znamená, že jsou tady dnešní první zprávy s Pištem. Čus.
1: Ahoj, pěkný ráno. Dneska má hrazeně nejistý Ringo Starr, nebudu se tě ptát, jestli víš, proč se mu říká Ringo.
0: Protože Ring.
1: Tyhle, tak ona to ví. No dobře, no. Tak, za hodinku si to potvrdíme. A pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: 12 000 domácností v Praze je stále bez teplé vody. Prezident a premiér letí na summit NATO a Nosková prošla do čtvrtfinále Wimbledonu. Část Prahy je stále bez teplé vody. Už ve čtvrtek minulého týdne přestalo těsnit primární potrubí v Praze 4 na křižovatce Michelské a Ohradní. Tisícům lidí přestala téct teplá voda. Někteří přitom bez ní byli už týden kvůli plánované odstávce. Opravy po havárii potrubí měly být původně hotové do pátku, ale nebyly ani v pondělí během dne. Podle starosty Prahy 4 Kubína je úřad s vedením Pražské teplárenské ve spojení. Na odstranění havárie podle něj nepřetržitě pracují. Upřesnil, že problém se týká pražské Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Premiér i prezident ráno odstartují směr summit NATO v Ankaře, ovšem každý svým letadlem. Po takřka půlročních tahanicích mezi vládou a prezidentem o složení delegace si Petr Pavel účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Babiš.
3: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
4: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
1: Premiér Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady. Program prezidenta Petra Pavla Hrad zatím nezveřejnil. Spojené státy vyzývají Čínu k diskuzím o kontrole zbrojení. Činí tak v kritice na čínský zkušební odpal mezikontinentální střely z jaderné ponorky. Podle agentury Reuters Čína v Tichém oceánu včera zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Zatímco Peking hovoří o rutinním kroku během každoročního vojenského cvičení, Spojené státy a také další země, včetně Japonska, Austrálie či Tajvanu, vyjádřili obavy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě nasazenou 26. Američanku Madison Keysovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Elis Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou. Utkání Jiřího Lehečky a Němce Alexandra Zvereva bylo před 23. hodinou místního času přerušeno kvůli regulím. Stav je z pohledu českého hráče 4-6, 5-7, 3-3. Dohrávka je na programu v úterý. Kiss ABN posouvají vydání nového alba Act 3. Na místo původně plánovaného 17. července se k fanouškům dostane až 4. září. Kapela rozhodnutí zdůvodnila tím, že chce mít nahrávku dotaženou do absolutní dokonalosti. Čekání na desku ale fanouškům kompenzuje novým singlem Superpowers. V jehož klipu exceluje britský herec Stephen Graham. Najdete ho samozřejmě v rokových zprávách na rockzone.cz. Co bych tak tomu počasí? No, oblačno, zataženo, pole, jasno, přehánky, maxima až ke 30.
0: Tak teď počasí jak dopravě, to je jasná věc. Tak Praha v tuhle chvíli ku podivu dobrá, co se týče dalších míst, tak bacha na trase z Plzně do Tábora, u Žákavy zasahují záchranné složky u nehody osobáku a pozor taky na průjezdu Tepec v nákladní ulici poblíž Kruháče s Novosedlickou. Tam do sebe bouchly dva osobáci. No a teď už muzika. Tell me baby, a rape me.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: O Bruce Dickinsonovi z Iron Maiden se po vystoupení na Rock for People mluví v českých luzích a hájích jako o démonovi, který snad vůbec nestárne a má smlouvu s ďáblem. Navíc miluje slivovici, takže do našeho rokovýho rána bezesporu patří. Ale nedá se nic dělat, čas náš tlačí, máme 6 hodin a k tomu 19 minut, no a popojedem zase o kousek dál a kam jinam než na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A zase taková rychlost to nebude, protože se nám to začíná už v tuto chvíli uspávat. Přímo v Praze se zdržíte třeba v Novopatský směrem do Letňan, a to před sjezdem na Kbelskou. Tam je to jasný, hodně se tam pracuje zašperováno, špatný. No a dvoukilometrová řada je na příjezdu do Prahy taky z Chomutova před sjezdem na letiště. Na Pražském okruhu brzdí provoz auto po požáru, a to na sjezdu do Vesce, je to ve směru z D1 na letiště. A když už jsem zmínila tu D1, tak popojíždět budete taky z Vyškova do Brna mezi jejím 213. a 204. kilometrem. Ostatně ucpávat si začínají příjezdy nejen do Prahy, ale také do jihomoravské metropole. Tak buďte trpěliví. Další muzika je tady, hit sezóny, letní pecka na Radio Rock Zone, Rolling Stones a In the Stars.
2: Škvoři naživo na Radio Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Tak to je dnešní oslavenec, o kterém tady bude určitě jistě ještě řeč. Piš to si k tomu, dozajste něco připraví a připravil si i teď, ale teď to s Ringo Starrem nemá vůbec nic společného. Dmno fotbal.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Fotbalový šampionát zná další čtvrtfinalisty. Jsou jimi Belgičané, kteří porazili Spojené státy 4-1. V dalším kole se utkají se Španělskem, které předtím porazilo Portugalsko 1-0. S reprezentací se tak už v slzách definitivně rozloučil Cristiano Ronaldo. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země. Kromě Spojených států neprošly dál ani Kanada a po debaklu s Marokem a Mexiko, které udolala Anglie. Dnes si o čtvrtfinále zahraje Argentina s Egyptem a Švýcarsko s Kolumbií.
1: Radio Rock Zone.

0: No ano, jaký by to bylo ráno bez Lenyho Krevice? Blbý, řeknu vám upřímně, hodně blbý. A to jsem vám nemohla udělat. Tak jsme si Lenyho Krevice dali, to byla jeho pecka s jménem Again. A když už jsme se takhle optimisticky naladili, tak se zcela pesimisticky půjdeme podívat, jak to vypadá v dopravě.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A ono to zas tak hrozný není, když si odmyslíme fakt, že se nám blíží 7. hodina ranní, konkrétně máme 6:37 přibližně, no a to znamená, že všechny vjezdy do velkých měst nám samozřejmě ucpávají. Co se týče Prahy, tak bacha hlavně na příjezd od Novopatské na Pražský okruh a dál to stojí až do Štěrbohol. Pozor si dávejte taky kolem k Belský, tam se rozhodopádně zdržíte. No a co se týče nějakých těch ťukanců, tak zas až tolik jich není, jenom na Hodonínsku v Dolních Bojanovicích v Hlavní ulici na křižovatce s Okružní bourali dva osobáci a taky v Chebu v Žižkově ulici u křižovatky s Dukelskou se srazila dvě osoby. Auta, tak i tam počítejte s omezením.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: A ještě rychlý oko na to, co můžete čekat od dnešního počasí, tak zatím ty pařáky ještě pořád mají mírné zpoždění, ale nebojte, oni zase přijdou. Jak to bude vypadat dneska? Zpočátku zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, teploty v tuhle chvíli kolem 17 stupňů, no a dneska by měly vystoupit maximálka na 30, to na jihu Moravy, jinak v ostatních oblastech by se to mělo držet kolem 28.
1: Rádio Rock Zone.
2: Dá se dělat hudba v 89? A bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.
0: A my tím ránem fičíme dál, tohle jsou Linkin Park.

0: Přesně 6:45 a taky YouTube a jejich naprosto nespochybnitelná hitovka Sunday, Bloody Sunday z roku 1983, kterou charakterizuje nejen peprný politický text, o kterém tady nebudeme hovořit, proč by taky, ale hlavně ty neodmyslitelné bubny Larryho Mullena Juniora a podle nich ji poznáte na první dobrou.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Já myslím, že na první dobrou v tuhle chvíli i víte, že s dopravou to není úplně jednoduchý, aby tak jo. Začneme v Praze, kde pro nás už situaci začala velmi bedlivě sledovat Kuba. A Kubu, já mám teď na druhé straně telefonu. Ahoj, Kubí.
2: Ahoj, Zuzko, krásné ráno. 4-kilometrová kolona se táhne na příjezdu do Prahy po Chomutovské D7 před příjezdem na letiště. Připomínám možné problémy kvůli rozsáhlé rekonstrukci Kbelské ulice v Praze v úseku Letňany Novopatská. Jsou uzavřené sjezdy a nájezdy od Letňana, Proseka a Kbel. Zdržení už proto narůstá na Novopatské ulici na cestě od D10. A v centrální části města se ucpává tradičně Nuselský most směrem do centra. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkujeme, pojďme ještě o kousíček dál. Připomenu vám, že na Hodonínsku v Dolních Bojanovicích v hlavní ulici na křižovatce s okružní bourali dva osobáci a provoz je tam částečně omezený. No a v Chebu v Žižkově ulici u křižovatky s Dukelskou se srazily taktéž dvě osobní auta. I tam počítejte s omezením.
1: Radio Rock Zone.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A víváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
7: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: No, tak jsem vás do té 7 hodiny trochu dobila, jen co je pravda, ale Rammsteini máme rádi, takže Rammsteini doznívají. No a když doznívají Rammsteini a je před celou, tak je jasný, že začne znít i mocný hlas Pišta, který je tady a má další zprávy. Nazdar.
1: Dobré, pravé ráno. Tečka. Narozeniny má dneska, a to si povíme až závěru, ale pozvu vás na Back in Grillen do Sub-Zero v Praze. Povím vám, že teploty venku se už dostaly na 20 a jdeme, co? Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Podvodníci vymáhají cla na balíčky z Číny. Němečtí extremisté si oblíbili motorky Simpson a MOV by měl zveřejnit program her za 4 roky. Cla na levné balíčky z Číny mohou přinést záplavu podvodných zpráv. Ty se mohou tvářit jako oficiální žádost o zaplacení celního poplatku. Na falešné SMS zprávy z údajné celní zprávy se už nachystalo několik nešťastníků. Před možnou vlnou budoucích útoků varuje podle CNN Prima News spotřebitelská organizace D-Test. Pro zákazníky je podstatné, že celní úřad nevystavuje faktury na úhradu cla a s veřejností komunikuje prostřednictvím ověřených komunikačních cest, jako je poštovní zásilka či zpráva do datové schránky. Banky, policie ani dopravci nemohou nikoho nutit, aby zadávali pod tlakem citlivé údaje po kliknutí na odkaz. Takové zprávy je třeba ignorovat a na odkazy neklikat. Česko je pozadu. Naše země se podle Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle prezidentky komory Michaely Macharyk není nezájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic. Macharyk to řekla v rozhovoru s ČTK.
3: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznesu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí, neměly by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
1: Ukrajina podle Macharyk potřebuje modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu i energetický sektor. Zároveň nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a prostor pro nové investice. České firmy podle prezidentky Česko-ukrajinské komory často narážejí na praktické problémy, například na komplikace při přechodu ukrajinské hranice. Firmám tak doporučuje především konzultovat své plány s lidmi, kteří mají přímou zkušenost s podnikáním v zemi. Německé straně AfD se zalíbily motorky Simpson. Členové extremistické partaje začali kultovní stroje využívat pro svůj politický marketing. Netradiční způsob lákání voličů popisuje zpravodaj ČTK v Berlíně Jaromír Mrhal.
4: S mopedy se fotí, stroje nechávají tisknout na trička a volební plakáty a před volbami organizují na Simpsonech spanilé jízdy. Potomci původních židovských majitelů firmy proti tomu ostře protestují. Jejich zástupce Dennis Baum řekl, že rodina považuje jakékoliv spojení s AfD za odpudivé a za urážku příjmení Simpson.
1: Firma Simpson vznikla roku 1856 a původně krom motorek vyráběla taky osobní auta, zbraně nebo kočárky. Po pádu komunismu pak ve finančních problémech zanikla.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody, v nichž Ester Ledecká a Zuzana Maděrová vybojovali 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. Mezinárodní olympijský výbor se k programu vyjádří na odpolední tiskovce. Kompletní sportovní program olympiády by měl MOV zveřejnit dnes. Vedle alpského snowboardingu nemají jistotu olympijského pokračování ani závodníci v severské kombinaci. Ringo Starr slaví narozeniny. Bubeník Beatles se narodil před 86 lety. Vlastním jménem Richard Starkly se narodil 7. července 1940 do dělnické rodiny v Liverpoolu. Během dětství mu moc nesloužilo zdraví a část školní docházky nahrazoval pobyty v nemocnici. Možná i proto nedokončil střední a později se naplno pustil do hudební kariéry. V jedné z jeho kapel talentovanému bubeníkovi dali přezdívku Ringo od slova ring, tedy prsten. Byly pro něj totiž charakteristické. V 62. se už jako Ringo Starr dostal k rozjetým Beatles, kde nahradil bubeníka Petea Besta. Ringo Starr i po rozpadu Beatles pokračoval na nejvyšší bubenické úrovni. Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy polojasno, místy přehánky. Maximum.
0: Dobře. To ještě řekni, ještě
1: ne,
0: to řekni.
1: Nedozvíte
0: se,
1: ne.
0: Řekni to.
1: Nebude.
0: Takhle mu to urvat, teda, že se nestydím. No tak řekni to.
1: Ne.
0: Tak nic neřeknu.
1: Ne, nic neřeknu, ticho bude.
0: Pojďme na dopravu, 27, já to řeknu, cca přibližně ungefähr. No a ve Zlíně v ulici Pančeva zasoují záchranáři u nehody motorkáře, tam počítejte se silným omezením provozu. A co se týče další dopravy, tak na Benešovsku v Netvořicích v Ujezdské ulici se srazily hned dva autobusy, i tam si dejte pozor. A do Třetice ve Žďáru nad Sázavou v Nádražní ulici za Kruháčem máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Příjezd do velkých měst, hlavně do Prahy a do Brna, špatný, řekni to.
1: Ne.
0: Neřekne. No to je teď 28, no. Jdeme dál, spanělá jízda na našem skvělým rockzoňáckým Simpsonu pokračuje. Dáme si Nightwish, Over the Hills and Far Away.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: 7 hodin a bezmála 18 minut posloucháte Radio Rock Zone a na něm samozřejmě taky Alice Cooper, což je pán, který nedávno, bylo to konkrétně na konci června, vystoupil u nás v Plzni a byla to krásně děsivě odporná show, jak jsme u něj ostatně zvyklí. Fanoušci byli nadšení a fanoušci budou moci být nadšení letos ještě jednou, protože Alice Cooper se tady znovu objeví a to konkrétně na podzim 6. září, kde vystoupí coby frontman super skupiny Hollywood Vampires, kde mu zdatně sekundují také Joe Paris, Aerosmith a hlavně hollywoodský idol herec Johnny Depp. Tak na to se samozřejmě můžete těšit. Co ale bude mnohem dřív než tenhle koncertík, tak to budou informace o dopravě.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a to je mi úplně jasný, že na to se zas až tak úplně netěšíte, ale musí to být. Je důležitý vědět, co se děje a začneme v Praze, kde pro vás situaci, jak už jsem říkala, sleduje Kuba a Kuba ví, co je novýho. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Zuzko, hezké ráno. V Praze připomínám komplikace v okolí Kbelské ulice, kde v úseku Letňany Novopatská probíhá rekonstrukce. Ve směru od Štěrbohol počítejte s kolonou od Pražského okruhu téměř od Běchovic. Na cestě od Ústecké D8 vázne doprava od Čakovic. Pražský okruh směr letiště se ucpává od Vestce po Barrandov a 4-kilometrová kolona zůstává před Prahou na Chomutovské D7 před exitem na letiště. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkujeme pěkně, no a jdeme za dalšími. Ťukanci na Benešovsku v Netvořicích v Újezdské ulici se srazily dva autobusy, tak na to velký pozor. Ve Žďáru nad Sázavou v Nádražní ulici za kruhovým objezdem se srazily dva osobáci, projedete tam jenom jedním pruhem. No a s omezením musíte počítat i na Česko-Krumlovsku za Větřním směrem na Rožimberk nad Vltavou, tam máme taky hlášenou nehodu osobního auta. No a ještě jedna záležitost ve Zlíně v Pančavě. V ulici došlo k dopravní nehodě motorky a na místě v tuhle chvíli probíhají vyprošťovací práce. Zaplať pámbu za tu muziku už za chviličku pro kolegu Matyho a doufám, že pro vás pro všechny. Novinka od Europáku, One Bon One.
3: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
4: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
3: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
4: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
3: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Nick Murphys a nebo taky další z velkých kapel, který se valí letos na Prahu a dovalí se už velice brzy, protože Drobci vystoupí v rámci Prague Open Air v areálu 7 v Holešovicích už 5. srpna, tedy za necelý měsíc. Hurá, sláva, masový přípitek a taky Focus a Pišto.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. 41-letý hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň zatím nerozhodl, zda v nároďáku skončí nebo ještě bude pokračovat, řekl to po zápase novinářům. Ronaldo se jako první v historii střelecky prosadil na 6 světových šampionátech. Na probíhajícím turnaji v Americe skóroval 3x, celkem na mundiálu zaznamenal v 27 zápasech 11 branek. Nejdále na světovém šampionátu došel s Portugalskem hned na úvod v roce 2006. Na turnaji v Německu obsadil celek z Pyrenejského poloostrova 4. místo. O 10 let později se dočkal zlata na Euru.
0: AC/DC.
1: Radio Rock Zone.

0: 7.36 nám doznívají Red Hot Chili Peppers, což je kapela, na kterou letos v létě bohužel nikde nenarazíte, Ančto, až protože nekoncertuje. Pánové si dávají odpočinek po náročném turné. Už druhým rokem odpočívají, ale dobrou zprávou budiš, že se prý sešli někde ve studiu a pracují na nových materiálech. Tak se na to těšme.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Do ulice takhle po půl osmí asi těší málo kdo, nicméně někdo tam musí a ten někdo by měl určitě vědět, že v Praze na Novém Městě v ulici Na Bojišti bourali dva osobáci, tak si tam dejte pozor, a bacha taky v Brně v Kohoutovicích na Libušně třídě na křižovatce s Žebětínskou, tam se střetlo osobní auto s dodávkou. My si dáme Nickelbacky.
2: Dá se dělat hudba v 89? A bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With the Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Legendární Bruce Springsteen nás přenesl na Radio Rock Zone bezmála 7:45 do Spojených států amerických. No a když už jsme se tam dostali, tak jsem si nemohla pomoct a vyhrabala jsem tady pro vás, že v New Jersey, kde se právě Bruce Springsteen narodil, dneska čekají 22 stupňů, ale třeba v Arizoně ve Phoenixu bude 45, to je strašidelná výška. U nás 28 maximálka dneska, to bychom snad mohli přežít, ale bacha, žhavo může být na silnicích.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a v Praze konkrétně tam je žhavo teda poměrně často, jak to tam vypadá v tuhle chvíli, to už ví Kuba z Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Zuzko, hezké ráno. V Praze připomínám komplikace v okolí Gebelské ulice, kde v úseku Letňané Novopatská probíhá rekonstrukce vozovky. Ve směru od Štrbohol čekejte kolonu od Pražského okruhu téměř od Běchovic. Na cestě od Ústecké D8 vázne doprava od Čakovic. Ucpaná je také východní spojka od Černého mostu po Štrboholi. Kvůli silnému rannímu provozu se ucpává i trasa přes tunely Blanka od Davids po Troju. A nebo také magistrála v obou směrech před muzeem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubi, děkujeme, samozřejmě kolony jsou v tuhle chvíli na všech hlavních tazích v Brně i v Plzni, tak tam počítejte, že se maličko zdržíte, ale nemělo by to být nic mimo normální zvyklosti. Za chviličku si dáme Laku na Coil.
1: Radio Rock Zone.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na alza.cz!
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
9: S Rockzonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Osmá hodina raní se pomalu, ale jistě blíží, zatímco Mötley Crüe povolávají do boje všechny svoje svatý. Já povolávám Pišta Anšta, protože je tady další celá a to je jasný. On ví, co se děje doma, ve světě, ve sportu a když to ví, tak vám to možná docela i poví.
1: Dobré ráno, pokud mě zase to neutneš jako minulou hodinku třeba.
0: Pokusím se.
1: Vím, splnit. Že třeba na baráku v Ostravě dneska hrajou Chudlin, nebo jak se to čte. A že narozeniny má třeba bubeník The Used, Dan Whitesides a taky vím, že si dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident a premiér letí na summit NATO. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl a Muchová se utká o semifinále Wimbledonu. Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o stížnosti bývalého ředitele pražské motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Ten zpochybňuje důvodnost trestního stíhání ve své korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatřeních, která ji začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě. Ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. Podle policie se Ludvík a jeho bývalý náměstek Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i uklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost smluv. Ludvík vinu popírá. Premiér i prezident odstartují směr summit NATO v Ankaře. Ovšem každý svým letadlem. Po takřka půlročních tahanicích mezi vládou a prezidentem o složení delegace si Petr Pavel účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Babiš.
3: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
4: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
1: Premiér Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady. Program prezidenta hrad zatím nezveřejnil. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3535, zraněných je přes 16700, bezdomova je téměř 18 000 lidí a mnoho jich tak žije na ulicích a v parcích. Podle agentury AFP se úřady vyhýbají zmínkám o pohřešovaných. OSN nicméně odhaduje, že jejich počet může být až 50 000. Naděje na nalezení dalších přeživších je už podle agentury mizivá a zahraniční záchranné týmy začínají zemi opouštět.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou, Japonkou postavenou o 4 příčky níže. S bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se Muchová střetne po 7. Bilanci mají 3-3. Kasabian posouvají vydání nového alba Act 3. Na místo původně plánovaného 17. července se k fanouškům dostane až 4. září. Kapela rozhodnutí zdůvodnila tím, že chce mít nahrávku dotaženou do absolutní dokonalosti. Čekání na desku ale fanouškům kompenzuje novým singlem Superpowers, v jehož klipu exceluje britský herec Stephen Graham. Najdete ho samozřejmě v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte oblačno i zataženo, místy polojasno, místy přehánky, maxima ke 30.
0: Dala jsem si trochu pauzičku, kdybys náhodou chtěl ještě něco doříct? Ne.
1: Ne.
0: Tak je to v pořádku, nic jsem nepokazil, nikoho jsem neutla, výjimečně. No a když už jsme teda po té 8. hodině trochu postoupili dál, tak se pojďme podívat ještě rychle na dopravu. Hurá sláva, tak hurá sláva to není, to v žádném případě. Na dálnici D7 na 4. kilometru směrem na Prahu se srazili dva osobáci, tam počítejte se zdržením v dlouhé koloně. Na trase mezi Opavou a Fulnekem na úrovni Jakubčovic máme taky hlášenou nehodu dvou osobáků, tam se ale kolona zatím netvoří. No a v Českých Budějovicích v Nádražní ulici u křižovatky s Rudolfovskou třídou se srazili dva osobáci, i zde je velmi silný provoz. Já mám velmi silnou startovací píseň tady pro vás připravenou, Kabáti a jejich Burla.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád na cestách, třeba zítra hned vystoupí v Charlotte v Severní Karolíně. Jak to tam vypadá na silnicích a jak těžce nebo lehce se tam dostane, to teda opravdu netuším. To je na mě moc daleko, ale v tuhle chvíli mám takový nejasný vjem toho, jak to vypadá na silnicích v Čechách a na Moravě. Tak se na to pojďme společně zase jednou podívat.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A protože zvyk je železná košile, začneme jako vždy cinky v metropoli, kde situaci sleduje Kuba. Ahoj, Kubí.
2: Ahoj, Zuzko, hezké ráno. 4-kilometrová fronta je před Prahou na D7 před sjezdem na letiště. V Praze čekejte komplikace v okolí Kbelské ulice, kde v úseku Letňany Novopatská probíhá oprava povrchu. Ve směru od Štěrbohol čekejte zdržení od Pražského okruhu téměř od Běchovic. Na cestě od Ústecké D8 zpomaluje doprava od Čakovic. Na Novém Městě v ulici Na Bojišti bourala 2 osobní auta a celkově kvůli rannímu provozu čekejte zdržení například na jižní spojce od Krče a Barandiáku na Smíchov nebo také na magistrále před muzeem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkujem, to je neuvěřitelné, jak ten klub všechno vidí. My jdeme ale ještě o kousek dál a podíváme se taky na Moravu, na Uhersko-Hradišťsku. Na výjezdu z Pitína na Bojkovice se střetlo osobní auto s dodávkou, projedete tam jenom jedním. Pruhem zpátky do Čech, na Chomutovsku na příjezdu do Račičic od 5 psů se srazili hned 2 osobáci, i tam počítejte s omezením. A šup zase na Moravu, na Vsetínsku v Zašové se střetlo osobní auto s nákladňákem. Ať jedete, kam jedete, dávej. Pozor, a za chviličku si dáme novinku od Marmouzec, Cut Back.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Krátce před 8:30 v úterý 7. července, tohle jsou Flogging Molly a This Road of Mine. I naše cesta je jasně daná, jelikož je krátce před 8:30, je tady Pišto a s ním taky další bleskovky od Kopaček. Jdeme na to.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Fotbalový šampionát zná další čtvrtfinalisty. Jsou jimi Belgičané, kteří porazili Spojené státy 4-1. V dalším kole se utkají se Španělskem, které předtím porazilo Portugalsko 1-0. S reprezentací se tak už v slzách definitivně rozloučil Cristiano Ronaldo. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země. Kromě Spojených států neprošly dál ani Kanada po debaklu s Marokem a Mexiko, které udolala Anglie. Dnes si o čtvrtfinále zahraje Argentina s Egyptem a Švýcarsko s Kolumbií.
0: A my jdeme do Nirvány.

0: Tak jestli vám připadá, že vás tahle písnička tak jako příjemně kolíbá zpátky do toho spánku, tak já mám teda úplně podobný pocit. Nicméně nepropadejte skepsy, máme tady první pracovní den po prodlouženém víkendu, takže se prostě musíte zbudit, chcete-li nebo ne, takže si ty linkiny pro tento chvíli tak nějak odpustíme a šoupneme se zase někam o kousíček dál a kam by to bylo jinam než na silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A co pa já tam pěknýho zase vidím? Tak na Praze východ před Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví směrem od Kostelce nad Labem se srazil osobní auták s nákladňákem. Počítejte tam proto s omezením na trase mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u Cerekvice nad Loučnou. Došlo k dopravní nehodě hned 3 osobních aut. Provoz je v místě v tuhle chvíli řízený jenom kyvadlově a na místě zasahují záchranné složky, tak tam se určitě zdržíte v obou směrech a poměrně podstatně. Na D8 na 76. a 5. kilometru směrem na Prahu havarovalo nákladní auto a zajelo mimo silnici. No a na Uhersko-Hradišťsku na výjezdu z Pitína na Bojkovice máme hlášenou nehodu osobáku s dodávkou a projedete tam jenom jedním jízdním pruhem. Pojďme si zaskákat Royal Republic a Diginy.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: No ale to bych nesměla zapomenout na to počasí, protože to je důležitý takhle po ránu vám sdělit. Tak, než si dáme ty Royal Republic, tak se podíváme, co nás dneska čeká. V tuhle chvíli teploty kolem 20. A co se týče dnešního dne, tak nejvyšší teploty by mohly vystoupat až na 30 stupňů. Na severu a severovýchodě našeho území počítejte jenom se 24. A na horách bude krásných 18, tak tam se mírně ochladíte. Jdeme na tu muziku. Co chvíli tady.
1: Dá se dělat hudba v 89. A bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done with the Blues. A spolu s muzikou o 2 generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: 8.48, jdeme zase na silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tam se točíš takhle po ránu, pořád něco děje. A co je to v Praze, to už nám řekne Kuba. Ahoj, Kubo.
2: Ahoj, Zuzko, hezké ráno. Problémy stále čekejte v Praze. Kolony jsou v obou směrech na Štěrboholské spojce a východní části Pražského okruhu v úseku Štěrboholi D10. Očekávejte téměř 5-kilometrovou kolonu od jižní spojky od Krče až za Barandovský most na Dobříšskou ulici. Pozor na dopravní nehodu na sjezdu z Vilznovy ulice na Seifertovu na cestě od muzea. Tvoří se tam kratší kolona. A dlouhé zdržení hlásí řidiči z 5. května a Nuselského mostu. Postojíte si už od Nuslí až po odbočku na Vencigovu ulici. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, moc krát děkujeme. No a čerstvá novinka přišla z Hodičínska na příjezdu do Chřibské z České Kamenice. Havarovalo osobní auto a jezdí se tam jenom kyvadlově. Pozor taky na D8 na 76,5 kilometru směrem na Prahu. Havarovalo nákladní auto a je mimo silnici. Počítejte tedy také s omezením a opatrně projíždějte i v Chebu v ulici 17. listopadu. Boural osobák s pracovním strojem, blíže nespecifikovaným.
1: Rádio Rock Zone.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu.
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
9: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
8: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
9: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
8: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: 10 minut před 9. hodinou raní se nám rozjíždí Rammstein a zajíždím do garáže. Za chvíli už s váma Pišto naprosto plně, řekla bych až na 150%. Tak se mějte s ním krásně, jak jinak.

0: Another Brick in the Wall, ovšem ve verzi od kapely Korn na rádiu Rock Zone. Za necelou minutku máme 9. hodinu raní a krásný úterní ráno vám od mikráku přeje Pišťák.
1: Nazdar.
0: Teploty venku máme, no, už nad 20. A kam dneska za muzikou? Sub-Zero Praha nabízí večer Buck and Grillen a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Odvody na Bookingu rostou, zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny vázne a Mezinárodní olympijský výbor by měl zveřejnit program her za 4 roky. Podvodníci zneužívají platformu Booking. Údaje o ubytování využívají k nátlaku na zákazníky. Požadují po nich platbu za hotel, který si zarezervovali, nebo chtějí, aby zadali číslo platební karty. V souvislosti s letními dovolenými využívá služeb ubytovacích platform velké množství lidí. Booking na únik dat upozornil už v dubnu. Firma tehdy uvedla, že finanční údaje zasažené nebyly, ale dotčeným rezervacím změnila PIN. Nyní podle deníku Právo přibývají další případy. Podvod je nebezpečný tím, že na první pohled nemusí působit podezřele. Podvodník se opírá o skutečnou rezervaci. Host má krátce před cestou a čeká na praktické informace k pobytu. Ty o platbách je ale třeba ověřovat. Česko je pozadu. Naše země se podle Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle prezidentky komory Michaely Macharyk není nezájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic. Macharyk to řekla v rozhovoru s ČTK.
3: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznisu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí, neměli by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
0: Ukrajina podle Macharyk potřebuje modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu i energetický sektor. Zároveň nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a prostor pro nové investice. České firmy podle prezidentky Česko-ukrajinské komory často narážejí na praktické problémy, například na komplikace při přechodu ukrajinské hranice. Firmám tak doporučuje především konzultovat své plány s lidmi, kteří mají přímou zkušenost s podnikáním v zemi. Spojené státy vyzývají Čínu k diskuzím o kontrole zbrojení. Činí tak v kritice na čínský zkušební odpal mezikontinentální střely z jaderné ponorky. Podle agentury Reuters Čína v Tichém oceánu včera zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Zatímco Peking hovoří o rutinním kroku během každoročního vojenského cvičení, Spojené státy a také další země, včetně Japonska, Austrálie či Tajvanu, vyjádřili obavy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody, v nichž Ester Ledecká a Zuzana Maďerová vybojovali 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. Mezinárodní olympijský výbor se k programu olympiády vyjádří na odpolední tiskovce. Vedle alpského snowboardingu nemají jistotu olympijského pokračování ani závodníci v severské kombinaci. Ringo Starr slaví narozeniny. Bubeník Beatles se narodil před 86 lety. Vlastním jménem Richard Starkly se narodil do dělnické rodiny v Liverpoolu. Během dětství mu moc nesloužilo zdraví a část školní docházky nahrazoval pobyty v nemocnici. Možná i proto nedokončil střední a později se naplno pustil do hudební kariéry. V jedné z jeho kapel mu dali přezdívku Ringo od slova ring, tedy prsten. Byly pro něj totiž charakteristické. V roce 62 se už jako Ringo Starr dostal k Beatles, kde nahradil bubeníka Peta Besta. Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy pole jasno, místy přehánky, maxima do 30.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A nejčerstvější informace o dopravě tentokrát v Praze pro nás má Kuba z Global Assistance. Ahoj Kubo.
4: Čau Pišto, hezké ráno. Stále čekejte přerušované kolony na východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a D10. Problémy kvůli rekonstrukci Kbelské hlásí řidiči v okolí. Očekávejte tam místy zdržení v kolonách. Postojíte si na magistrále, konkrétně na Vlznově ulici od Florence až po muzeum a ucpaný zůstává Nuselský most a 5. května. A postojíte si také na Pražském okruhu, konkrétně od Jesenice po Barrandov směr letiště a v protisměru je silný provoz tradičně u Ořecha. z Global Assistán z Kuba.
0: Kubo, díky a před náma další muzika, dáme třeba Oasis a taky Counting Crows, pěkný ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone, před náma další muzika samozřejmě, ale ještě předtím mrkneme, kterak se dneska řídí. Mám tady na Semilsku na výjezdu z Košťálova směrem na Bořkov hlášenou nehodu dvou nákladňáků. Takže tam pozor, a na pražském okruhu na 59. kilometru ve směru na Štěrboholi před sjezdem na Černák došlo ke střetu nákladňáku s dodávkou. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh, kolona se tvoří od Kbelský, odkud taky jinut, že jo. Před náma vypsaná fixa a pecka, bylo to jistý.

0: Radio Rock Zone.
1: Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
2: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu.

Oh!

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone, tohle byly samozřejmě Iron Maiden, nemá smysl o tom dál polemizovat a teď pojďme mrknout na dopravu. Na D11 na 78. kilometru ve směru na Hradec došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s dodávkou. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh, na místě zasahují záchranáři, kolonka má příjemných 2 kilometry. Pěkný ráno a tady paparouč.
2: Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Cream, Sunshine of Your Love, tohle to 9 hodin, 43 minut na D11 na 78. kilometru ve směru na HK došlo k dopravní nehodě nákladňáku s dodávkou. Blokují jeden jízdní pruh a to prej buďte rádi. Na místě jsou záchranáři, kolonka má už víc jak 3 kilometry. Před náma Nightwish a jejich Sacramento Wilderness.
0: Radio Rock Zone. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
5: Muzika na tělo.

0: Darkness a jejich pecka Everybody Have a Good Time na rádiu Rock Zone. Máme 9 hodin 58 minut, nějaký drobáček k tomu a krásný úterý 7. července vám od mikráku přeje Pišťák. Narozeniny dneska má Ringo Starr, jak si připomínáme v rámci vysílání. A kam dneska za muzikou? V Sub-Zero v Praze večer hrajou Back and Grillen, anebo v Ostravě na baráku Kudlen, pokud to správně čtu, protože to je název plný různých znamínek. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Erdogan pozval Pavla na večeři, Slováci Evropě věří a Muchová zabojuje o semifinále Wimbledonu. Do Česka se vrátí teplé počasí. Ještě včera se teploty dostávaly jen mírně nad 20 a ve zbytku týdne se budou nejčastěji pohybovat mezi 20 a 30 stupně Celsia. Srážek by mělo začít ubývat od zítřka. Z dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že víkendová obloha bude už převážně jasná. Teploty mohou přesáhnout i tropickou 30. Nynější a následující týden bude teplotně nadprůměrný. Ochladit by se mohlo zase ve druhé polovině června. Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Před odletem na kbelském letišti potvrdil, že jde o pozvání tureckého prezidenta Erdogana. Vláda na večeři nominovala premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. Prezident Pavel ale chce být především u klíčových jednání summitu.
2: Jako vedoucí delegace byl vládou schválen Andrej Babiš. Já se s ním samozřejmě nebudu prát o židli u toho předního stolu. Toho jednání se zúčastním bez nějakého pocitu ponížení nebo frustrace, protože pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
0: Pavla doplnila do delegace na summit vláda až dodatečně po zásahu ústavního soudu. Program se tak podle něj tvoří do poslední chvíle a jinak, než kdyby byl součástí výpravy od počátku. V Ankaře má hlava státu v plánu minimálně 4 bilaterálních schůzek, odmítla ale zatím prozrazovat, o jaké jde. Slováci překvapili, Evropské unii věří více než je průměr Evropy. Až 81% občanů Slovenska dnes považuje členství své země v unii za prospěšné. Jedná se o nejvyšší procento za celá léta průzkumu na Slovensku.
3: V čase rastoucích ekonomických obáv Slováci oceňují, že Evropská unie je zárukou mieru, uvedomují si aj kvalitu života, kterou členstvo v něj prináša. Takmer polovica opýtaných zo Slovenska považuje za největší výhodu členstva pracovné příležitosti, které prináša. Viac ako tretina oceňuje príspevok únie k hospodárskému rastu štátu. Veľká väčšina Slovákov, až 90%, si praje, aby boli členské štáty v súčasnej situácii jednotnejšie. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Tenistka Karolína Muchová zabojuje o životní skok žebříčkem WTA. Dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakovou. S bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se střetne po 7. Bilanci mají 3-3. Do kina můžete skočit na film a je to tady zas. Snímek slibuje nálož nespoutaného francouzského temperamentu a té nejbláznivější rodinné zábavy. Víc už poví Saša Ptáčková.
4: Alice a François se berou a v rodině panuje klid.
5: Frederiku, chovej se k Marténovi mile.
6: K Bouvier, sovážovým jsme slušní.
5: Zvlášť k Gerardu.
7: Zvlášť ke Gerardu.
4: Tedy jen do chvíle, než praskne, že dřívější DNA testy byly chybné a jejich otcové mají úplně jiný původ, než si mysleli.
8: Já jsem Turek, ty to víš a nic mi neřek.
9: Protože neumíš naslouchat, jsi netolerantní.
4: Dokážou tihle dva tvrdohlaví muži zkousnout novou identitu nebo svým dětem zničí jejich velký den?
10: Nic nesmí pokazit svatbu, slyšel jsi?
0: Dnes čekejte oblačno až zataženo, ale místy polojasno, ale taky místy přehánky a maxima jak kde, ale nejvyšší řekněme do 30. Když maxima, tak maxima a před náma Queen a Bloodhound Gang.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Hej, CDC a pecka You Shield Me All Night Long na rádiu Rock Zone. Máme 10 hodin, 16 minut.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A nejčerstvější informace o dopravě, tentokrát tý pražský, pro nás má Kuba z Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Čau Pišto, hezké ráno. Pozor dejte na Praze 4 v ulici nad Strohou u křižovatky s Vrbovou ulicí, kde se srazilo osobní auto s motorkářem. Zdržíte se v přerušovaných kolonách v obou směrech na východní části pražského okruhu mezi Věchovicemi a D10. Ucpává se také jižní spojka, konkrétně mezi Spořilovem a příjezdem do Štrbohol. A silný provoz zůstává na pražském okruhu na cestě od Jesenice po Zbraslav. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, a před náma Foo Fighters a jeden ze singlů klipových z nový desky Your Favorite. To je, jmenuje se Window.
1: Radio Rock Zone.
3: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Cranberries a jejich živák Pecky Promises na Rádio Rock Zone v 10.28.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na Pražském okruhu na 10. kiláku směrem k D1 u nájezdu z Lahovic se střetnul nákladák s dodávkou. Počítejte se zdržením v koloně, jinak hlavní tahy. Jo, pozor, ještě tady na Praze 4 v ulici Zálesí na křižovatce se Štúrovou, osobách s autobusem v sobě, i tam logicky zdržení. Před náma Eddie Vedder a jeho solovka Brother the Cloud.
1: Radio Rock Zone.
2: Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické či kekské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: YouTube a jejich Pride in the Name of Love na rádiu Rock Zone v 10:37.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A pojďme opět mrknout, jak to vypadá s dopravou na D11 na 30. kilákově směru na Prahu stojí porouchaný osobák, ale je za krajnicí. Na Pražském okruhu na 10. kilometru směrem k D1 u nájezdu z Lahovic se střetnul nákladák s dodávkou, tam počítejte se zdržením v koloně a teď už počítejte s Billy Talent a nebo Bad Religion.
1: Radio Rock Zone. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tony Iommi a Glenn Hughes, jejich společná pecka Saber of the Real. Máme za nějaký dvě minutky 11. dopolední a krásný úterý 7. července vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku už přes 25 stupňů. Sub-Zero Praha dneska nabízí vystoupení Back in Grillen a narozeniny má třeba Ringo Starr. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Dluhopisy republiky se musí do dneška uhradit. Němečtí extremisté si oblíbili motorky Simpson a Belgie a Španělsko postoupili do čtvrtfinále. Do dnešního dne musí lidé uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. V prodeji byly fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Zájemci si je objednali za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard. V případě, že zájemci objednali dluhopis prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, jeho cenu hradí na platební účet ministerstva financí. Pokud o úpis žádali přes jednoho ze smluvních distributorů, platby musí převést na jejich účty. Cla na levné balíčky z Číny mohou přinést záplavu podvodných zpráv. Ty se mohou tvářit jako oficiální žádost o zaplacení celního poplatku. Na falešné SMSky z údajné celní zprávy se už nachytalo několik nešťastníků. Před možnou vlnou budoucích útoků varuje podle CNN Prima News spotřebitelská organizace D-Test. Pro zákazníky je podstatné, že celní úřad nevystavuje faktury na úhradu cla a s veřejností komunikuje prostřednictvím otevřených komunikačních cest, jako je poštovní zásilka či zpráva do datové schránky. Banky, policie ani dopravci nemohou nikoho nutit, aby zadávali pod tlakem citlivé údaje po kliknutí na odkaz. Takové zprávy je třeba ignorovat a na odkazy neklikat. Německé straně AfD se zalíbily motorky Simpson. Členové extremistické partaje začali kultovní stroje využívat pro politický marketing. Netradiční způsob lákání voličů popisuje zpravodaj ČTK v Berlíně Jaromír Mrhal.
2: S mopedy se fotí, stroje nechávají tisknout na trička a volební plakáty a před volbami organizují na Simpsonech spanilé jízdy. Potomci původních židovských majitelů firmy proti tomu ostře protestují. Jejich zástupce Denis Baum řekl, že rodina považuje jakékoliv spojení s AfD za odpudivé a za urážku příjmení Simpson.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalový šampionát zná další čtvrtfinalisty, jsou jimi Belgičané, kteří porazili Spojené státy 4-1. V dalším kole se utkají se Španělskem. Předtím porazilo Portugalsko 1-0. S reprezentací se tak už v slzách definitivně rozloučil Cristiano Ronaldo. V osmi finále vypadly všechny tři pořadatelské země. Dnes si o čtvrtfinále zahraje Argentina s Egyptem a Švýcarsko s Kolumbií. Ke Sabian posouvají vydání nového alba. Na místo původně plánovaného 17. července se k fanouškům dostane až 4. září. Kapela rozhodnutí zdůvodnila tím, že chce mít nahrávku dotaženou do absolutní dokonalosti. Čekání na desku ale fanouškům kompenzuje novým singlem Superpowers, který najdete samozřejmě v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy polojasno, ale hrozí i přehánky, maxima do 30. A teď už další muzika před náma, dáme si třeba Oasis a nebo taky Rasmus.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Bruce Springsteen, Born to Run, 11 hodin, 17 minut a teď už Kuba z Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Čau Pišto, hezké dopoledne. Na dopravní nehodu dejte pozor v Praze na Žižkově na ulici Jana Želivského u křižovatky s Jeseniovou. Tvoří se tam kratší kolona. Celkově čekejte kolony i na magistrále, konkrétně na Vilznově ulici před muzeem. Zdržíte se od Florence a kolem 10 minut se popojíždí na Nuselském mostě. Přerušované kolony hlásí řidiči na východní části Pražského okruhu a Novopatské ulici ve směru ke Kbelské kvůli rekonstrukci. A ucpaný zůstává Pražský okruh momentálně mezi Jesenicí a Komořanským tunelem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, díky, já tady už Pretty Reckless a jejich pecka Love Me.
0: Radio Rock Zone. 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne. Na rádiu.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Linkin Park a jejich živá Crawlin na Radio Rock Zone. Máme 11:30 a pojďme se podívat, kde co, jak. V Náchodě v Pražské ulici na křižovatce s Jugoslávskou srazil osoba k cyklistu, takže tam v obou směrech je to komplikovaný. A na Praze 8 v ulici na Stráži směrem do centra došlo k nehodě osobáku s dodávkou, počítejte se zdržením. Jo a pozor, ještě tady, na Praze 3, na Bazilejském náměstí, u nakřižovatce s Malešickou došlo k dopravní nehodě nákladňáku s osobákem, cajti na místě, zdržení, jasná věc. Před náma Evanescence a Fight Like a Girl.
0: Radio Rock Zone.
2: Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické či kekské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: No tak stačilo, ne, dneska moc pršet nebude, tak si nebudeme ani tady dopřávat Riderson Storm Outdoors v 11.40 a podíváme se na dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Protože na Bazilejském náměstí na křižovatce s Malešickou, což je v Praze, došlo k nehodě nákladňáku s osobákem. Čekejte tam docela velký zdržení a jinak hlavní tahy už uvolněný bez nehod. Tudíž pojďme dát Symphony One.
1: Radio Rock Zone.
2: Prosecco přesně v italském stylu.
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí.
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Foo Fighters a jejich novinková pecka Asking for a Friend na rádiu Rock Zone. Máme pravý poledne, dobrou chuť a dobrou piť a dobrý cokoliv si přejete. A ještě se pozveme za muzikou, můžete se podívat na naše webovky rockzone.cz do sekce Club Live, tam si můžete v klidu vybrat, kam byste chtěli večer vyrazit. Ono moc toho popravdě dneska není, ale něco tam přece jen můžete vyštrachat, třeba v Sub-Zero v Praze hrajou Back in Grillen a my si teď pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Podvody na Bookingu rostou, zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny vázne a Mezinárodní olympijský výbor by měl zveřejnit program her. Podvodníci zneužívají platformu Booking. Údaje o ubytování využívají k nátlaku na zákazníky. Požadují po nich platbu za hotel, který si zarezervovali, nebo chtějí, aby zadali číslo platební karty. V souvislosti s letními dovolenými využívá služeb ubytovacích platform velké množství lidí. Booking na únik dat upozornil už v dubnu. Firma tehdy uvedla, že finanční údaje zasažené nebyly, ale dotčeným rezervacím změnila PIN. Nyní podle deníku Právo přibývají další případy. Podvod je nebezpečný tím, že na první pohled nemusí působit podezřele. Podvodník se opírá o skutečnou rezervaci. Host má krátce před cestou a čeká na praktické informace k pobytu. Ty o platbách je ale třeba ověřovat. Česko je pozadu. Naše země se podle Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle prezidentky komory Michaely Macharyk není nezájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic. Macharyk to řekla v rozhovoru s ČTK.
2: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznesu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí, neměli by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
0: Ukrajina podle Macharyk potřebuje modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu i energetický sektor. A zároveň nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a prostor pro nové investice. České firmy podle prezidentky Česko-ukrajinské komory často narážejí na praktické problémy. Například na komplikace při přechodu ukrajinské hranice. Firmám tak doporučuje především konzultovat své plány s lidmi, kteří mají přímou zkušenost s podnikáním v zemi. Spojené státy vyzývají Čínu k diskuzím o kontrole zbrojení. Činí tak v kritice na čínský zkušební odpal mezikontinentální střely z jaderné ponorky. Podle agentury Reuters Čína v Tichém oceánu včera zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Zatímco Peking hovoří o rutinním kroku během každoročního vojenského cvičení, Spojené státy a taky další země, včetně Japonska, Austrálie či Tajvanu, vyjádřili obavy.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody, v nichž Ester Ledecká a Zuzana Maďerová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. Mezinárodní olympijský výbor se k programu zimní olympiády vyjádří na odpolední tiskovce. Vedle alpského snowboardingu nemají jistotu olympijského pokračování ani závodníci v severské kombinaci. Ringo Starr slaví narozeniny. Bubeník Beatles se narodil před 86 lety. Vlastním jménem Richard Starkley se narodil do dělnické rodiny v Liverpoolu. Během dětství mu moc nesloužilo zdraví a část školní docházky nahrazoval pobyty v nemocnici. Možná i proto nedokončil střední a později se naplno pustil do hudební kariéry. V jedné z jeho kapel talentovanému bubeníkovi dali přezdívku Ringo od slova ring, tedy prsten. Byly pro něj totiž charakteristické. V 62. se už jako Ringo Starr dostal k Beatles, kde nahradil bubeníka Peta Besta. Dnes by mělo být oblačno až zataženo, místy polojasno, ale hrozí i přehánky, maxima ke 30. A teď další muzika na rádiu Rock Zone, dáme Scorpions a dáme taky Iggyho Popa.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ladíte Rádio Rock Zone, máme 12 hodin 24 minut a před náma kukátko na dopravu. A tady mi to říká, že mezi Rakovníkem a Novým Strašecím Zalužnou bourali dva osobáky, na místě je policie a jezdí se tam jenom kivadlově. Před náma Cranberries a další devadesátková věc v rámci poledních devadesátek Salvation.
0: Rádio Rock Zone.
2: Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
3: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
0: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone, po Aerosmith mrkneme opět na dopravu. Mám tady poruchaný auták na D2 na 8 kilometru ve směru na Bratislavu, ale je za krajnicí, takže pokud vy nejezdíte za krajnicí, měli byste být asi úplně v pohodě. A jinak všechny hlavní tahy bez nehod, tudíž můžeme dát Spin Doctors.
0: Rádio Rock Zone.
2: Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Red Hot Chili Peppers za náma, před náma rychlý kukátko na dopravu a to bude velmi svižný, protože hlavní tahy jsou průjezdní, všichni obědvají, tak vám taky dobrou chuť a dobrou piť a před náma Warrant a Cherry Pie.
0: Radio Rock Zone.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Guns N' Roses z počátek 90. dvojí deska Use Your Illusion a na ní najdete pecku, kterou jste právě slyšeli, tedy Civil War. My máme za minutku 13. hodinu krásný, raný, pravý, poctivý, nefalšovaný, tradiční odpoledne a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: 12 000 domácností v Praze je stále bez teplé vody. Slováci Evropě věří a Muchová zabojuje o semifinále Wimbledonu. Část Prahy je stále bez teplé vody. Už ve čtvrtek minulého týdne přestalo těsnit primární potrubí v Praze 4 na křižovatce Michelské a Ohradní. Tisícům lidí přestala téct teplá voda. Někteří přitom bez ní byli už týden kvůli plánované odstávce. Opravy po havárii potrubí měly být původně hotové do pátku, ale nebyly ani v pondělí během dne. Podle starosty Prahy 4 Kubína je úřad s vedením Pražské teplárenské ve spojení. Na odstranění havárie podle něj nepřetržitě pracují. Upřesnil, že problém se týká pražské Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Do Česka se vrátí teplé počasí. Ještě včera se teploty dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Ve zbytku týdne se budou nejčastěji pohybovat mezi 20 a 30 stupni. Srážek by mělo začít ubývat od zítřka. Z dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že víkendová obloha bude převážně už jasná. Teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Nynější a následující týden bude teplotně nadprůměrný. Ochladit by se mohlo zase ve druhé polovině července. Slováci překvapili. Evropské unii věří více, než je průměr Evropy. Až 81% občanů Slovenska dnes považuje členství své země v unii za prospěšné. Jedná se o nejvyšší procento za celá léta průzkumů na Slovensku.
2: V čase rastoucích ekonomických obáv Slováci oceňují, že Evropská unie je zárukou mieru, uvedomují si aj kvalitu života, kterou členstvo v něj prináša. Takmer polovica opýtaných zo Slovenska považuje za největší výhodu členstva pracovné příležitosti, které prináša. Viac ako tretina oceňuje príspevok únie k hospodárskému rastu štátu. Veľká väčšina Slovákov, až 90%, si praje, aby boli členské štáty v súčasnej situácii jednotnejšie. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Teniska Karolína Muchová zabojuje o životní skok žebříčkem WTA. Dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou. S bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3. Ke Sabian posouvají vydání nového alba. Namísto původně plánovaného 17. července se k fanouškům dostane až 4. září. Kapela rozhodnutí zdůvodnila tím, že chce mít nahrávku dotaženou do absolutní dokonalosti. Čekání na desku ale fanouškům kompenzuje novým singlem Superpowers. Najdete ho samozřejmě v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes by mělo být oblačno i zataženo, místy polojasno, ale místy taky přehánky. Maxima ke 30. A teď už pojďme na rádiu Rockzone na další muziku. Před náma jsou Lucie a taky Bon Jovi.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: ZZ Top a jejich La Grande ve 13 hodin 15 minut.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Koukám na D5 na 16. kilometru ve směru na Prahu, dejte majzla na porouchaný nákladák, ať do něj náhodou nevletíte, jinak hlavní tahy bez nějakých větších komplikací v podobě nehod, tudíž můžeme dát yellow card a pecku Bedroom Posters.
1: Rádio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Let's get rock, tady v Lepard naživo na Rádio Rock Zone ve 13.29.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Máme tady odstavené autáky na D5, na D11, ale všechny jsou za krajnicí, ale v Praze v ulici 5. května 7 do centra u sjezdu na jižní spojku se srazily dva osobáky. Počítejte mi tam s omezením a taky teď počítejte s Linkin Park a jejich peckou z novodobí éry Two Faced.
2: Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Fejtomore a pecka Epic na Radio Rock Zone ve 13 hodin 37 a půl minutky.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, hele, nikde žádný hlavní tahy, mám tady nějaký jako Brněnsko a takhle, ale tak to nejsou hlavní tahy, že jo, nebudu se vyjadřovat. Ale na Hodonínsku mezi Josefovem a Lužicem a stojí odstavená dodávka po nehodě, pozor, je to silnice druhý třídy, to znamená, že bude zavázet, jak se říká tam v té oblasti. Jinak hlavní tahy bez nehod, tudíž můžeme na další muziku a taky na loučení. Já se s váma loučím, uslyšíme se zase zítra ráno. Odpoledne si dejte Sašu Ptáčkovou a tak nějak, na co jste zvyklí. A třeba Green Day. Pěkný odpo. Čau.
1: Radio Rock Zone.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
10: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rock Zone.
11: Muzika na tělo.

0: No tak jo, dáváte si Radio Rock Zone 13.58, to je velitelský čas dneska, úterý 7. červenec 2026, Bohuslavy slaví svátek, všechno krásný přejeme. No a my jsme se tady vystřídali samozřejmě u mikráku, už vás zdraví Alexandra Ptáčková a já tady nejsem sama, počkej, koukám, kde ty seš asi tady, že jo?
1: Jsem tady,
0: ty seš tady, ale nádherně. Já vám něco musím říct, my máme s Ondrou takovou společnou premiéru a je to legrační, protože my jsme se před lety spolu potkali v Krušných horách, respektive v autě.
1: Bylo to v autě.
0: Vůbec jsme se neznali, prokecali jsme spolu 3 hodiny, potom jsme spolu něco natočili, pak jsme se neviděli a najednou se Ondra tady objevil ve dveřích Rock Zone a říkal, já tady budu pracovat.
1: Já si myslím, že to je 8 let, možná.
0: Vůbec mi to neříkej.
1: Je to
0: samozřejmě chvilička, v podstatě pár týdnů a Ondro... Tak pojď nám prosím tě říct, co máš pro nás pěknýho.
1: Než půjdem na zprávy, tak mám tady jednu pozvánku. V Praze v Subzeru budou Back and Grillen, tak se je můžete přijít poslechnout. A teď pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Havířově vyšetřují pár dítěte z okna. Středoškoláci podstupují dobrovolný výcvik a Evropa schválila posílení práv cestujících v letadlech. Kriminalisté na Karvinsku vyšetřují červnový pád 4letého chlapce z okna v Havířově jako trestný čin proti životu a zdraví. K tragédii došlo 4. června v brzkých ranních hodinách v ulici Kosmonautů. Rodiče dítěte v té době v bytě spali a o pádu syna netušili. Vážně zraněného chlapce, který utrpěl mnohočetná vnitřní poranění, transportoval vrtulník do Ostravce fakultní nemocnice. Po 2 týdnech se ho ale podařilo stabilizovat a je teď v havířovské nemocnici. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení, zatím ale nikoho neobvinila a s ohledem na věk dítěte odmítá sdělit podrobnosti. Případem se kromě kriminalistů zabývá také sociálka. Na Vysočině začalo dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky. Na 2. ročník do Náměště nad Oslavou jich dorazilo 128, to je bezmála o 70 víc než loni. Je mezi nimi i kolem 40 dívek. Cvičení potrvá do konce měsíce. Obdobný výcvik pořádá armáda podle velitele cvičení Filipa Šilhana i na dalších vojenských útvarech.
3: Čeká je stejný obsah, jako by je čekal na kurzu základní přípravy ve Vyškově, to znamená, držíme se stejných osnov a stejného programu přípravy. Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už si nemůže dělat úplně, co chce.
1: Po testovacím ročníku před 2 lety uspořádala armáda cvičení pro středoškoláky loni. Dokončila ho většina přihlášených. Evropský parlament schválil nová pravidla pro leteckou dopravu. Ta poprvé od roku 2004 výrazně rozšiřují práva cestujících. Opatření zavádí automatické odškodnění za zrušené lety, transparentní zobrazování cen letenek, včetně příručních zavazadel hned na začátku rezervace, nebo právo na bezplatný palubní batoh. Nově také aerolinky nesmí rozdělovat rodiny a musí bez příplatku usadit doprovod vedle dítěte do 14 let nebo vedle osob se zdravotním postižením. Podle české europoslankyně Markéty Gregorové pravidla zakazují i nucené využívání aplikací pro získání palubní stupenky. Naopak výše finančních kompenzací se kvůli nesouhlasu Rady EU nemění.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejový útočník a mistr světa David Kempf končí v zámořském NHL. Vrací se do Česka, kde podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. 31letý center v zámoří působil od roku 2017, hrál za Chicago, Toronto, Vancouver, Washington a naposledy byl vyměněn do Buffalo. Severočeský klub zároveň oznámil další skvělou zprávu pro své fanoušky, protože dlouhodobé smlouvy prodloužili také klíčoví útočníci Ondřej a David Kašovi. Ringo Starr slaví narozeniny. Bubeník legendárních Beatles se narodil před 86 lety. Vlastním jménem Richard Starkly se narodil 7. července 1940 do dělnické rodiny v Liverpoolu. Během dětství se mu moc nesloužilo zdraví a část školní docházky nahrazoval pobyty v nemocnici. Možná i proto nedokončil střední a později se naplno pustil do hudební kariéry. V jedné z jeho kapel talentovanému bubeníkovi dali přezdívku Ringo, od slova ring, tedy prsten, byly pro něj totiž charakteristické. V roce 1962 se už jako Ringo Starr dostal k rozjetým Beatlesákům, kde nahradil bubeníka Pete Besta. A dnes už bude zataženo až oblačno, zpočátku jen v severní polovině území, během noci lokálně i jinde s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty nám můžou klesnout nejníže na 14 stupňů.
0: No tak jo, děkujeme úctivě panu Broukovi, samozřejmě všechno krásný. A co si dáme tady na rádiu Rock Zone? Je to jasný, jsou to Judas Priest, taky Iggy Pop, R.E.M. anebo Blink 182, tak si je užijte.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak, 2:20 Mára na drátě. Čus.
2: Ahoj Sašo, pěkné odpoledne. Nehoda 3 kamionů zastavila provoz na pražském okruhu na 77. kilometru u Dobřejovic směrem na letiště. Kola naměří přes 3 kilometry. V opačném směru na 19. u Ořechu stojí porouchaný nákladák. Do kolony vjedete u Zličína. A hodně plná je Novopatská ve směru do Letňan od Černého mostu až ke sjezdu na Kbelskou. Z Global Assistance, Marek.
1: Děkujeme úctivě, Máro. Dáme si další muziku tady na rádiu Rock Zone. Třeba Sheryl Crow, tentokrát ale naživo, a nebo Red Hoti.
0: Radio Rock Zone.
3: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Oh yeah, mrkneme na to 3:30, 4 minuty k tomu. V Praze ve Kbelích v Mladoboleslavský u křižovatky s Žacléřskou bourali dva osobáky, projedete s omezením. Na trase z Prahy do Benešova u Poříčí nad Sázavou leží hadice na vozovce, tak ať jí nedáte co proto. Na dálnici D1 na 35. kilometru směrem na Ostravu, 3 osobáky v sobě, ale kolona se netvoří. A podíváme se ještě do Brna, ve Vídeňský na křižovatce s Vojtovou, 2 osobáky po nehodě. I tady počítejte s omezením. Přejeme vám šťastnou cestu. Co si dáme dál tady na vlnách Rádia Rock Zone? Jsou to Queeni a potom taky stylově Piráti 44.
0: Rádio Rock Zone.
2: Dá se dělat hudba v 89? A bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o 2 generace mladšími natočil klasické či kekské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to, máme 2:41. Milí rockzouňáci, buďte opatrní na pražském okruhu na 22,5 kilometru ve směru na D1 u Chrášťan, kde došlo k bouračce osobáku s nákladákem a kolona se tvoří od dálnice D5. V Praze ve Kbelích v Mladoboleslavský u křižovatky s Žacléřskou dva osobáky po nehodě projedete s omezením. Na trase z Prahy do Benešova u Poříčí nad Sázavou leží hadice na vozovce, tak to je asi docela důležitá informace. Na D1 na 35. kilometru směrem na Ostravu. Tři auta osobní po nehodě, to je nepříjemný, kolona se netvoří. No a ještě tady zmíním Brno-Vídeňskou na křižovatce s Vojtovou. Dvě osobní auta, nehoda, počítejte s omezením i v Brně v těchto místech. Pojďme si dát Vanilla Sky.
0: Radio Rockzone.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme auto skla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
11: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
10: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
11: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
10: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone. Your life's an open book.

0: Guns N' Roses nás tady na rádiu Rock Zone doprovodili alespoň po hudební stránce do 14. hodiny 59. minuty. Pohodový odpoledne vám přeje od mikráku Alexandra Ptáčková. Bez zbytečných řečí se dáme samozřejmě další zprávy, které pro vás má Ondra. Ahoj. Ťuk, kdo je doma?
1: Jsem to já, hezký odpoledne. Než půjdeme na zprávy, tak vás pozvu na jeden koncert. V Praze v Subzeru budou Back and Grillen. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ústavní soud zamítl stížnost Ludvíka proti vazbě. Moravská Třebová zazáří novotou. A USA kritizují odpálení čínské rakety. Miloslav Ludvík má zase smůlu. Ústavní soud zamítl stížnost bývalého ředitele Motolské nemocnice. Ta směřovala proti jeho vazbě, náhradním opatřením i samotnému trestnímu stíhání. Ludvík, kterého policie spolu s jeho bývalým náměstkem podezřívá zbraní úplatků od stavebních nebo úklidových firem, vinu dlouhodobě popírá. V loňském roce strávil ve vazbě 11 měsíců a po dnešním rozhodnutí soudu novinářům oznámil, že se hodlá obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Centrum Moravské Třebové chce zářit novotou. Východočeské město spustilo program na podporu oprav fasád budov v památkové rezervaci a vybraných hlavních ulicích. Má motivovat majitele k obnově a modernizaci bytových i rodinných domů s důrazem na estetiku a stav domů. Místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil říká, že vyslyšeli volání vlastníků historických objektů v památkové rezervaci, které nemají statut kulturní památky.
3: A vlastně ty požadavky jsou úplně stejné, takže oni, když ty domy opravují, tak z hlediska památkové ochrany tam mají víc požadavků a podmínek než ostatní vlastníci mimo památkovou rezervaci. A my jsme jim tímto chtěli pomoct.
1: Na jednu žádost město poskytne maximálně 500 000 korun. Půjčka je bezúročná, bude nutné ji splatit nejdéle do 7 let. Spojené státy vyzývají Čínu k diskuzím o kontrole zbrojení. Činí tak v kritice na čínský zkušební odpal mezikontinentální střely z jaderné ponorky. Podle agentury Reuters Čína v Tichém oceánu včera zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Zatímco Peking hovoří o rutinním kroku během každoročního vojenského cvičení, Spojené státy a také další země, včetně Japonska, Austrálie či Tajvanu, vyjádřili obavy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody, v níž Ester Ledecká a Zuzana Maďarová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. Mezinárodní olympijský výbor se k programu zimních olympijských her v roce 2030 vyjádří na odpolední tiskové konferenci. Vedle alpského snowboardingu nemají jistotu olympijského pokračování ani závodníci v severské kombinaci. Ke Sabian posouvají vydání nového alba Act 3. Namísto původně plánovaného 17. července se k fanouškům dostane až 4. září. Kapela rozhodnutí zdůvodnila tím, že chce mít nahrávku dotaženou do absolutní dokonalosti. Čekání na desku ale fanouškům kompenzuje svým novým singlem Superpowers, v jehož videoklipu exceluje britský herec Stephen Graham. Najdete ho samozřejmě v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a odpoledne bylo v Čechách místy i polojasno. Nejvyšší teploty se nám dnes můžou vyšplhat na 30 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme mnohokrát, pojďme si dát další muziku. Já mám pro vás tady na vlnách rádia Rock Zone Twisted Sister. Přijde taky Prouta nebo Lenny Kravitz. Krásný odpolko.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, prosím pěkně, společně s ní taky Mára, který ho mám na drátě. 15 hodin 18 minut, Máro, ahoj.
2: Ahoj, Sašo, po nehodě tří kamionů je opět uzavřený pražský okruh na 78. kilometru ve směru na letiště. Uzavřené jsou proto i sjezdy na okruh z D1. V protisměru je na okruhu kolona mezi Zličínem a Jinočany. Hodně plná je Štěrboholská a východní spojka od Štěrbohol až na Černý most. A postojíte se taky v celé Novopatské až ke sjezdu na Kbelskou. Z Global Assistance, Marek.
1: Děkujeme mnohokrát a já připojím ještě Blanensko mezi Petrovicem a Rájcem. Jestřebím zasahují záchranné složky u střetu osobáku s motorkářem, takže počítejte s omezením a držme palce. Pojďme si dát další muziku, na co se těšit? Mám pro vás Black Sabbath, ale naživo. Za chvíli už taky Fatboy Slim, no nebo partička z Oklahomy. The All American Rejects, pojďme na to.
0: Radio Rock Zone.
3: Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
4: Štvete, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: before we go, I just want to say, I don't know about the rest of the guys on this stage, but this gig tonight will go to the fucking grave with me. It's a very special night, man. I thank you from the bottom of my old black heart, man. Give yourselves a round of applause, you fucking grave. Come on.
1: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
2: To byla vzpomínka na Ozzyho. Pojďme se podívat na silnice. Opatrně na D1 na 10. kilometru ve směru na Prahu. Je uzavřený sjezd na Pražský okruh a to kvůli vyšetřování dopravní nehody právě na Pražském okruhu. Tak s tím počítejte. V Ruzyni v Evropský u křižovatky s Drnovskou boural osobák s dodávkou. Projedete ale s nějakým omezením. No a přesuneme se ještě na Blanensko. Tam je vážná situace mezi Petrovicem a Rájcem. Jestřebím. Tady zasahují záchranné složky u střetu osobáku s motorkářem, takže počítejte s omezením. My si dáme na Radio Rock Zone další muziky, možná taky spíš muziku Nazareth a Royal Blood.
1: Radio Rock Zone, počasí.
2: Ale jo, mrkneme na to samozřejmě. Neochudím vás o počasí, jak to bude vypadat dneska v noci. Zataženo až oblačno, zpočátku jen na severu, během noci lokálně i jinde občasný déšť nebo přehánky. Ty budou později ubývat. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Co slibuje středa? Polejasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty nám trochu poklesnou, ty nejvyšší dní se budou motat okolo 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy budete mít už tradičně trochu tepleji, tam můžete naměřit až 27.
1: Radio Rock Zone.
3: Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Samozřejmě, že se na to podíváme, máme 3:15 na drátě Marek, který monitoruje situaci třeba v Praze.
2: Ahoj Sašo, po nehodě 3 kamionů je znovu uzavřený pražský okruh na 78. kilometru u Dobřejovic ve směru na letiště. Uzavřené jsou proto i sjezdy z D1 na okruh u Modletic a kolony se tvoří z obou směrů. V Praze je hodně plná jižní Štěrbolská a východní spojka pražského okruhu od Záběhlic až k Černému mostu. V koloně navíc za sjezdem na Běchovice došlo k nehodě. Dále je kolona v celé Novopatské až ke sjezdu na Kbelskou a zdržíte se i v Liberecké ve směru k Ústecké D8. Z Global Assistance Marek.
1: Děkujeme. A já doplním Prachaticko mezi Rohanovem a Lhotou nad Rohanovem. Zasahují záchranáři a policie u pádu cyklisty. S opatrností byste měli projet, ale počítejte s tím. Co se dáme do konce hodiny? Budou to třeba Spring a Hit That.
0: Radio Rock Zone.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.

0: Ty bláho, čas letí jako voda, 15.58, vy stále ladíte Radio Rock Zone. To byly Cranberries a Just My Imagination, jedna z jejich nejslavnějších pecek. No a než se pustíme do další skvělý muziky, máme pro vás samozřejmě rychlý přehled zpráv s Ondrou. Čusík.
1: Ahoj.
0: Ale popřejeme vám ještě předtím krásný úterý dneska. 7. červenec 2026, pokud máte to štěstí a teprve jste rozlepili oko. Bohuslav vám všechno krásný, který slaví svátek. No a to je ode mě všechno. Přeber si to prosím pěkně.
1: To my to štěstí určitě nemáme, my už máme rozlepený oči nějakou dobu. A než půjdeme na zprávy, tak vás pozvu na nějaký pěkný koncert v Ostravě v baráku. Bude vietnamská čtyřčlenná hardcore crossover trashová kapela založená v Hanoji Kutlon. Takže pokud jste někdo z Ostravy, kdo nás posloucháte, určitě tomu dejte pokus. A teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel v Ankaře vyzval k vyšším investicím do obrany. Češi odevzdali zbraně v rámci amnestie a Muchová zabojuje o semifinále Wimbledonu. Lidé si začínají uvědomovat, že vyšší investice do obrany jsou investicí do jejich vlastní budoucnosti. Prohlásil to český prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Podle něj nesmí geografická poloha Česka uprostřed spojenců vytvářet falešný pocit bezpečí a pokud chce být Evropa pro Spojené státy rovnocenným partnerem, musí být v obraně soběstačná. Pavel zároveň připomněl tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na plnění finančních závazků s tím, že poselství Washingtonu zůstává i v jeho druhém funkčním období stejné. Při letošní půlroční zbraňové amnestii lidé v Česku odevzdali přes 5900 zbraní a více než 213 tisíc kusů střeliva, což je druhý nejvyšší počet v historii. Podle mluvčí policejního prezídia Ireny Brodské přinesli lidé více nelegálních držených zbraní pouze před 17 lety. Mezi nejzajímavější kousky patří pevnostní minomet, raritní kapesní pistole Kolibry nebo britský samopal Sten, který proslavila operace Anthropoid. Pyrotechnici museli výjíždět k bezmála 500 případů, přičemž zajišťovali například desítky kilogramů výbušnin nebo funkční dělostřeleckou minu v pražském bytě. U žádné z odevzdaných zbraní policie zatím neprokázala souvislost s trestným činem. Slováci překvapili. Evropské unii věří více, než je průměr Evropy. Až 81% občanů Slovenska dnes považuje členství ze země v unii za prospěšné. Jedná se o nejvyšší procento za celá léta průzkumu na Slovensku.
3: V čase rastoucích ekonomických obáv Slováci oceňují, že Evropská únia je zárukou mieru, uvedomujú si aj kvalitu života, ktorú členstvo v nej prináša. Takmer polovica opýtaných zo Slovenska považuje za najväčšiu výhodu členstva pracovné príležitosti, ktoré prináša. Viac ako tretina oceňuje príspevok únie k hospodárskemu rastu štátu. Veľká väčšina Slovákov, až 90%, si praje, aby boli členské štáty v súčasnej situácii jednotnejšie. Je Josef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Karolína Muchová zabojuje o životní skok žebříčkem WTA. Dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakovou. S bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3. Do kina můžete zaskočit na film Dalai Lama Oceán moudrosti. Režisér William Poltikovič v něm 3 desetiletí sbíral unikátní střípky lidskosti a nadhledu, které vám v dnešní uspěchané době spolehlivě dobijou baterky. Pokračuje Saša Ptáčková.
0: Film shrnuje natáčení s Dalajlámou od roku 1991 do roku 2022 a předává jeho důležité inspirující poselství.
4: Mír velmi souvisí s vnitřním mírem.
0: Zároveň nastíní i životní příběh Dalajlámy, doplněný vzpomínkami jeho matky. Obrazová složka filmu je freskou představující celý Tibet, krajinu i její obyvatele.
4: Zdroj skutečného štěstí je v nás samých.
1: Zítra už bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty až 30 stupňů.
0: No tak jo, díky moc za všechny informace. Pojďme si dát další muziku tady na Radio Rock Zone v následujících minutách. Třeba Motorhead, taky Linkin Park, Vanastovky a nebo Dave Gahan. Tak si je užijte.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 16:16, něco si přejte, no a na dopravu se nám samozřejmě mrkne Mára. Ahoj, jak jsme na tom?
2: Ahoj Sašo, po tragické nehodě 3 kamionů zůstává uzavřený pražský okruh na 78. kilometru ve směru na letiště. Uzavřené jsou i sjezdy na okruh z T1 u Modletic. Tvoří se dlouhé kolony v obou směrech. Ucpaná je jižní a Štěrbolská a východní spojka pražského okruhu od Záběhlic až na Černý most. Zdržíte se také v celé Novopatské až ke sjezdu na Kbelskou a postojíte si ještě v Dobříšské od Barandovského mostu až do Banky ve směru na Smíchov. Global Assistant Marek.
1: No jo, tak děkujeme Máro, já připojím Brno v Bauerově ve směru na Pisárky u sjezdu na ulici Hlinky se srazil osobák a náklaďák. V těchto místech počítejte s kratším zdržením. Víc zase příště, pojďme si dát news, nepotřeba hitovku od Strokes.
0: Radio Rock Zone. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone. Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, mrkneme na to. Na Praze východ na výjezdu z Mochova ve směru na Čelákovice bourali dvě osobní auta. Projedete Kyvadlově. Na Bruntálsku na výjezdu z Lárišova směrem do Lichnova havaroval motorkář. Nehoda je to bohužel se zraněním. Projíždí se Kyvadlově i v těchto místech. Vrátím se ještě do Prahy. V Praze na křižovatce ulic k Barandovu a ke Smíchovu hlásí řidiči bouračku dvou osobních aut. Projedete s omezením. No a na Liberecku v Bílém kostele na dně jsou na místní komunikaci havaroval nákladák, a to do dopravního značení. Takže projíždějte i tímto místem opatrně.
0: Radio Rock Zone, tam dnes naživo.
1: To je samozřejmě otázka, máte-li chuť třeba na nějaký pěkný film, docela tomu počasí dneska vybízí, tak vám můžu nabídnout třeba Biklevovský skvělý snímek, který vysílá od 9 večer letní kino Kasárna Karlín. Tam je i skvělá atmosféra, moc doporučuju. Můžu vám nabídnout, ale to je fantastický snímek. Sice teda pár let starý, koukala jsem na něj za covidu, ale to se pobavíte fantasticky. Letní kino Kinská a prosím pěkně Palm Springs. Budete se smát od začátku do konce. Start 9:30. Pokud jste z Brna, tak můžu nabídnout legendární kruh. To už bych teda nechtěla vidět po druhý. Letní kino na Hvězdárně 9:30. No nebo bouřlivý výšiny, to v případě, že byste měli nějakou svoji sladkou polovičku ve Skalním Janáčku na 9:30. No a v Ostravě potom klasický prázdniny v Římě, start v 9 hodin v letním kině Pavilon. No a před náma další muzika, mám pro vás třeba Sabatony.
0: Radio Rock Zone.
2: Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Nevím, jestli to máte stejně, ale abych si dala nějaký dobrý vychlazený drink, sedla si k bazénu a prostě jenom poslouchala Lynyrd Skynyrd tady na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Protože když léto, tak s Rockzónem, a když doprava, tak samozřejmě s Márou, který se hlásí v tuhle chvíli, a my se podíváme, jak to v čase 16.40 vypadá.
2: Ahoj Sašo, po tragické nehodě tří kamionů zůstává uzavřený pražský okruh na 78. kilometru ve směru na letiště. Uzavřené jsou i sjezdy na okruh z T1 u Modletic. Tvoří se dlouhé kolony v obou směrech. Ucpaná je jižní a štěrbolská a východní spojka pražského okruhu od Záběhlic až na Černý most. Zdržíte se také v celé Novopatské až ke sjezdu na Kbelskou a postojíte si ještě v Dobříšské od Barandovského mostu až do Banky ve směru na Smíchov. Global Assistance Marek.
0: Maříku, děkujeme moc a ještě doplním Jihlavu. V okružní ulici šetří policie havárii autobusu, takže počítejte s omezením i v těchto místech. No a ještě dálnice D11 na 14. kilometru u Jiren ve směru na Jaroměř. Dejte pozor na nepojízdný nákladák, ať to do něj nenapálíte. Pojďme si dát My Chemical Romance.
1: Radio Rock Zone.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Dáváte si muziku na tělo stále, ladíte rádio Rockzone v čase 16.59, letí to jak splašený před náma poslední společná hodinka. No a než se vrhneme do další muziky, tak já Alexandra Ptáčková popřeju pohodový úterní odpoledne s datem 7. července 2026. Pevně doufám, že máte prázdniny, nohy nahoře, že si užíváte muziku a nebojte, za chvíli vám tam pošlu další nálož. Ale ještě předtím je tady samozřejmě připravený Ondra s čerstvýma zprávama, ještě se z nich kouří, veď?
1: Mám je naprosto hotový, ale ještě před zprávama pro vás mám nějaký pozvánky na kulturu. Tak v Praze můžete zajít třeba do Kinobusu v Kbelích 21.30, tam bude Bláznivý marsupilami.
0: To je takovej film pro celou rodinu, řekla bych. Jestli máte pevný nervíčky trošku, tak to asi dáte.
1: A pak máme ještě jeden film pro celou rodinu.
0: Pojď.
1: V kasárnách Karlín v letním kině bude Big Lebowski. V 9 hodin i s dětma. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
0: Tak jo.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Opravy kbelské podle záběrů neprobíhají non-stop. Nemocnice schánějí nové dárce krve a v Hormuzském průlivu byly zasaženy tankery. Sliby o nepřetržité práci na pražské kbelské ulici neodpovídají realitě. Noční záběry z místa ukázaly jen minimum aktivních dělníků a stojící techniku. Ukazuje to reportáž serveru Novinky.cz. Rekonstrukce klíčové tepny za 500 000 000 Kč začala 2. července a nejproblematičtější fáze má být hotová za 45 dní. Technická správa komunikací se ale proti kritice ostře ohradila a označila ji za účelovou snahu vyvolat senzaci. Podle mluvčí Barboly Deškové vyžaduje moderní stavitelství, technologické přestávky a kontroly. Hned na úvod prý přitom TSK do akce nasadila 100 pracovníků a unikátních 6 velkých silničních fréz, aby se hlučné práce zkrátily na absolutní minimum. Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek způsobený letními dovolenými stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíce potřeba. Připomíná ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
3: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgická pracoviště.
1: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo s chorobami onkologickými. Britská námořní služba uvedla, že v oblasti Hormuzského průlivu byly dnes zasaženy 3 tankery. Nejprve katarský tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu nedaleko ománských břehů zasáhl neznámý projektil, což způsobilo požár. Později byl hlášen další incident, při kterém byl poblíž ománského pobřeží poškozen saudsko-arabský ropný tanker. Později odpoledne zasáhl na klíčové trase dron 3. plavidlo. To podle námořní služby loď pokračuje v cestě a byla jen lehce poškozena. Oběti hlášeny nejsou.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstane v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru. Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než 100 letech severská kombinace. Premiéru si za 4 roky odbude lyžování a snowboarding ve volném terénu a synchronizované krasobruslení. Šíří se spekulace, že Oasis se připravují na velké turné po Velké Británii a Evropě, jehož součástí by mohla být i působivá série 12 koncertů v rodném Manchesteru a také návrat do Knebworthu. Podle deníku Manchester Evening News vznikly zprávy o sérii koncertů v jejich rodném městě poté, co se objevily informace, že kapela si rezervuje stadion Etihad, domovský stánek fotbalového klubu Manchester City. Pokud budou tyto koncerty oficiálně potvrzeny, vstupenky by se měly začít prodávat ještě během tohoto léta. Zítra by mělo být polojasno až jasno, na jeho západě Čech bude ještě v první polovině dnes věčná oblačnost s doznívajícím deštěm. Maximální teploty 25 stupňů.
0: Tak to není tak špatný. Děkujeme úctivě, no a pojďme se dát tady na rádio Rockzone další muziku. Čeká nás David Bowie, taky s Kankenencí. Užijeme si hudbu Praha anebo YouTube, aspoň doufám.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak a taky s Márou. Marku, jak to vypadá? Ahoj.
2: Ahoj, Sašo. Uzavřený zůstává Pražský okruh na 78. kilometru ve směru na letiště po tragické nehodě 3 kamionů. Uzavřené jsou proto i sjezdy na okruh z D1 od Letic a kolony se tvoří z obou směrů. Hodně plná je pak Novopatská od Černého mostu až ke sjezdu na Kbelskou a zdržíte se také na jižní spojce před Barandňákem ve směru na Smíchov. Z Global Assistance, Marek.
1: Dobře, Máro, moc krát děkujeme. Já se ještě koukám, jestli nevyskočilo něco důležitého. Ano, opatrně ze Sedlčan na Příbram u odbočky na Něčín. Tady šetří policie bouračku dvou osobních aut. Zdržíte se ale pouze

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A výváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na Alza.cz!
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days! Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
9: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jasně, dáme si malou pauzičku. Opatrně tady v metropoli ve Vysočanech v Sokolovský ve směru do centra u křižovatky s Paříkovou. Srazila se tady tramvaj s cyklistou, zdržení je nárazový, snad je to tam v pohodě. Přesuneme se do Brna. Žabovřesky Královopolské ulici u křížení s Poznaňskou hlásí dopravní nehodu dvou osobáků. Provoz v místě zpomaluje, tak ať to víte. No a ještě mrkneme do Mostu v Lipoví. Šetří policie bouračku dvouosobních aut. V těchto místech počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Jasně, a my se mrkneme, jak na tom s počasím budeme dneska v noci a taky zítra. Pokud se nemýlím, tak teploty nejnižší dneska v noci by se měly pohybovat okolo 18 až 14 stupňů. No zítra potom teploty 20 až 25, jinak polojasno až jasno. Jihozápad by měl být spíš pod mrakem, dešť tam bude doznívat, no a tedy kromě 25 na jihu Moravy čekáme až 27, tam máte povětšinou trošku tepleji, tak si to užijte. Stejně jako další muziku přicházejí Clash a taky Maneskin.
2: Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické či kekské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní? Zjistíte večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Vždycky se do těch sluchátek zamotám, je to se mnou marný, jasně. Pojďme se podívat v čase 17.43, jak jsme na tom s dopravou. Na drátě mám samozřejmě Máru, který to monitoruje. Čus.
2: Ahoj Sašo, kvůli tragické nehodě tří kamionů je stále neprůjezdný pražský okruh na 78. kilometru ve směru na letiště. Uzavřené jsou proto i sjezdy z D1 na okruh u Modletic a kolony se táhnou s obou stran. Pomalu to jede v Novopatské před sjezdem na Kbelskou ve směru do Letňan a popojíždět budete na jižní spojce před Barandovským mostem ve směru na Smíchov. Z Global Assistance Marek.
1: Máro, díky moc. No já jenom připojím, že v Brně Žabovřeskách v Královopolské ulici u křižovatky s Poznaňskou došlo k dopravní nehodě dvouosobních aut a provoz na místě zpomaluje, tak pokud jste z těchto míst, ať to víte. Já Alexandra Ptáčková se s váma pro dnešek rozloučím, budu se na vás moc těšit zítra úderem 9. a po mně samozřejmě skvělý Frank a společně s ním taky naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a hrajeme do přání. Mějte se krásně, pěkný večer. Čus.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Kufr zbalenej, motor běží, Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone,
11: muzika na tělo.

0: Krásný dobrý nefalšovaný úterní podvečer, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, nebo jste právě naladili Radio Rock Zone, ale nejsem tady sám, je tu se mnou i druhý do vaší oblíbený dvojice, a to sice Ondra. Ahoj, Ondro.
1: Ahoj.
0: A my vám přejeme krásný 7. července 26, taky všechno nejlepších svátku všem Bohuslavám, hostivítům a Donaldám, který ho dneska slaví, jsou sami zajímavý jména, krásný. Když jsme u těch oslav svátku, tak se taky připomeneme, kdo dneska slaví narozeniny, a jeden z těch největších je samozřejmě Ringo Starr, někdejší bubeník Beatles. Takže posíláme na dálku všechno nejlepší a tolik asi chytrostí ode mě, Ondro, já to přenechávám s dovolením tobě, povídej, co máš pro nás ty k dalším zprávám.
1: Mám pro vás jednu pozvánku v Praze, v Sub-Zero budou Back and Grillen, takže pokud na tohle máte chuť, můžete se jít určitě poslechnout. A teď pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Banka Creditas má problémy. Na Zlínsku spouští projekt hybridních obchodů. A Ringo Starr slaví 85. Klienti banky Creditas hlásí velké potíže. Po spuštění nového internetového bankovnictví mají problémy s přihlášením i přístupem k penězům. Plánovaná odstávka kvůli migraci na novou platformu Creditas One sice skončila už včera večer, ale systémy nápor nezvládají. Lidé si stěžují na nefunkční mobilní i webové aplikace, přetížené infolinky a extrémní zpoždění potvrzovacích SMS zpráv, což v mnoha případech vede až k zablokování účtu. Mluvčí banky se za komplikace omluvila a vysvětlila, že migrace více než 130 tisíc klientů sice proběhla úspěšně, ale k dočasnému přetížení a pomalejší odezvě systému dochází kvůli tomu, že se obrovské množství lidí pokouší přihlásit současně. Zlínský kraj spouští pilotní projekt hybridních venkovských prodejen s nepřetržitým provozem. Ty mají vrátit úbytek obchodů na vesnicích. Region finančně podpoří obce Vítovice a Rudimov, kde vzniknou samoobslužné obchody otevřené 24 hodin denně. Personál v nich bude fungovat pouze dopoledne, aby zajistil zásobování, úklid nebo pomoc seniorům. Odpoledne a v noci se pak lidé do prodejny dostanou přes zákaznické karty nebo mobilní aplikaci. Moderní prodejny mají fungovat jako multifunkční centra se solárními panely, nabíječkami na kola nebo defibrilátorem a kraj na základě jejich provozu rozhodne o případném plošném rozšíření tohoto modelu. Slovenská konsolidace začíná připomínat nebezpečný paradox. Firmy platí více, domácnosti cítí dražší život, ekonomika zpomaluje a investice se odkládají. Stát ale jde opačným směrem, nabírá lidi, zvyšuje mzdy a nešetří. Pokračuje Josef Balko.
3: Veľká časť účtu pri ozdravovaní verejných financií končí na pleciach firiem a ľudí. Takáto konsolidácia podľa zamestnávateľov prinesie štátu peniaze iba krátkodobo, keďže zároveň dusí ekonomiku, znižuje investície a zhoršuje výber daní v budúcnosti. Paradoxom je, že verejná správa rastie, neprebieha tam racionalizácia. Podľa aktuálnych prognóz štát tento rok vyberie na daniach o 17 miliard korún menej, ako predpokladá schválený rozpočet.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová Slavia udělila fanouškům obviněním z trestné činnosti v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu na stadion a smluvní pokutu v maximální stanovené výši 50 tisíc korun. Pražský klub jako poškozený v trestním řízení získal možnost nahlédnout do trestního spisu, uvedl dnes na webu. Získal tak identifikaci osob podezřelých ze spáchání trestních činů, případně přestupků při incidentu během ligového derby se Spartou. Ringo Starr slaví narozeniny. Bubeník legendárních Beatles se narodil před 86 lety. Vlastním jménem Richard Starkly se narodil 7. července 1940 do dělnické rodiny v Liverpoolu. Během dětství mu moc nesloužilo zdraví a část školní docházky nahrazoval pobyty v nemocnici. Možná i proto nedokončil střední a později se naplno pustil do hudební kariéry. V jedné z jeho kapel talentovanému hudebníkovi dali přezdívku Ringo, od slova ring, tedy prsten. Byly pro něj totiž charakteristické. V roce 1962 se už jako Ringo Starr dostal k rozetým Beatlesákům, kde nahradil bubeníka Peta Besta. Počasí zítra bude jasno až polojasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dnes většiná oblačnost s to znívajícím deštěm. Nejvyšší teploty nám můžou vyšplhat až k 25 stupňům.
0: Tak jo, Ondro, já moc krát děkuju. No a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo a hned nás čeká náš pravidelný pořád nekonečný koncert, neboli hodina živáku na tělo. No a z kraje si dáme třeba Kysáky, Evanescence, anebo ACDC a jejich TNT.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: 7:15 a my se pojďme na Radio Rock Zone podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou a situaci nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, kvůli tragické nehodě 3 kamionů stále neprojedete na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru k letišti. Uzavřené jsou i sjezdy z D1 na okruh u Modletic. Ve směru od Prahy na D1 stojí kolona od 4. kilometru. Ve směru od Brna se do kolony dojíždí už na 26. kilometru. Nehoda komplikuje provoz na kruhovém objezdu Kunratické spojky a Vídeňské ulice. Na Kunratické spojce se od Šeberova táhne 2-kilometrová kolona a na Vídeňské z centra má kolona skoro kilometr. A pozor ještě na příjezdu do Prahy na Cínovecké ulici u sjezdu na Ďáblice, kde blokuje levý pruh nepojízdné nákladní auto. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky a my už si pojďme dát další živáky na tělo. Čekají nás Pearl Jam, Nightwish anebo Nirvana a jejich Hardshape Box.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Tři sestry Open Air Tour 2026. Hřevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
5: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
5: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
4: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: A když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě podíváme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu jenom dvě pozvánky, jedna z nich je tady pro Prahu do Sub-Zero, kde zahrají Bucking Grillen, anebo můžete vyrazit, pokud jste z Ostravy, tak do Baráku, kde zahrají Kutlon. No a tohle ke kulturním pozvánkám, my už pojďme na další živáky. Čekají nás Green Day, anebo Bon Jovi a jejich Bad Medicine.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické či kekské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Známá živák od Green Day, Wake Me Up When September Ends. No a my už se pojďme podívat, nebo respektive ještě jednou v té hodině se pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Na Pražském okruhu na 25. kilometru u Zličína ve směru na letiště dejte pozor na prouchaný kamion na Krajnici. V Praze na křižovatce ulic k Barandovu a Lamačova bourala 3 osobní auta, počítejte se zdržením v kratší koloně. Na dálnici D11 na 62. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na prouchané auto na Krajnici. Na dálnici D2 na 1. kilometru ve směru na Brno blokuje v koloně pravý pruh střed osobního auta s nákladním se zdržením, počítejte od sjezdu na Modřice. A v Praze v Kunraticích v ulici Zavalem u křižovatky s ulicí Zeleném údolí bourala 2 osobní auta, projedete s omezením. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Good evening.
1: Tak jo, přátelé, 7:00 večerní na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný a to, že nás čeká další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Frenka Ondřej. Přejeme krásný úterý 7. července 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Bohuslavám, hostivítům a Donaldám, který ho slaví. No a do této další celý hodiny nás samozřejmě doprovodil krásný živák Starway to Heaven od Led Zeppelin. To asi nemusím úplně připomínat. Nicméně tolik chytrostí ode mě a Ondro, povídej, co máš pro nás za další nový zprávy.
2: Já pro vás mám pozvánku na jeden special koncert ještě předtím v Ostravě v baráku budou Kutlon, což je vietnamská čtyřčlenná hard rock crossoverová trash kapela, která byla založena v Hanoji. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Středoškolákům začala prázdninová vojna. Marine Le Penová může kandidovat na prezidentku a Lehečka končí v osmifinále Wimbledonu. Tisícovka středoškoláků nastoupila na vojenský výcvik. Druhý ročník dobrovolného cvičení armády potrvá 4 týdny a zapojí se do něj plnoletí studenti z celého Česka. Čeká je střelba, zdravotnická příprava, taktika i práce se zbraněmi. Výcvik skončí 31. července slavnostní přísahou na Pražském hradě. Úspěšní absolventi získají status vojáka v záloze a odměnu téměř 47 tisíc korun. Hlavním tahákem hodonínské zoologické zahrady jsou momentálně ryby. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje jejich stěhování do zbrusu nového pavilonu akvárií.
4: Kdybych dokázal rozluštit rybštinu, tedy rybí řeč, pak by to znělo paráda a kouzelné. V hodonínském novém dvoupodlažním pavilonu je rušno. Těch ryb, které tu postupně nacházejí díky absolutním odborníkům nový domov, bude 35 druhů a počet kusů 2000. Většina samozřejmě naprosto exotických, takže odborníci v plné práci, ryby v plné plavbě. Otevírat se pro veřejnost bude v srpnu.
2: Marine Le Penová může dál myslet na prezidentské volby. Francouzský odvolací soud potvrdil její vinu ze zneužití peněz Evropského parlamentu a rozkrátil jí zákaz kandidatury. Politička musí zaplatit pokutu přes 2 miliony korun a čeká jí trest s elektronickým náramkem. Podle agentur by se i tak mohla příští rok ucházet o prezidentský úřad. Le Penová vinu odmítá a označuje případ za politický.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Jiří Lehečka ve Wimbledonu končí. Náš tenista v dohrávce osmifinále nestačil na nasazenou dvojku Alexandra Zvereva z Německa. Po boji prohrál ve čtyřech setech 4-6, 5-7, 6-3 a 6-7. V tuto chvíli stále ještě bojuje o postup do semifinále další naše naděje Karolína Muchová. Její soupeřkou je nebezpečná Japonka Osakaová. První set vyhrála naše hráčka v tiebreaku 7-6. Ke Sabian posouvají vydání nového alba Act 3. Na místo původně plánovaného 17. července se k fanouškům dostane až 4. září. Kapela rozhodnutí zdůvodnila tím, že chce mít nahrávku dotaženou do absolutní dokonalosti. Čekání na desku ale fanouškům kompenzuje novým singlem Superpowers, v jehož videoklipu exceluje britský herec Stephen Graham. Najdete ho samozřejmě v rokových zprávách na rockzone.cz. Počasí na zítřek čekáme polojasno až oblačno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dnes většiná oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty někde mezi 20 až 25 stupni.
1: Já ti moc krát děkuji, Ondro, no a my už si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, který mě samozřejmě hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme dát Cedar a jejich Fake It.
3: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: s Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
1: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
2: Jdeme na další pecku na přání. Tentokrát by napsal Zázvor. Nazdar, Zázvore. Píše mi, hoď mi tam nějakou hezkou písničku, akorát jdu na ryby, abych už konečně chytil toho candáta. No tak jo, hele Zázvore, já jsem ti vybral Doro, samozřejmě, tak myslím si, že i s ní toho candáta konečně chytíš. A od Doro si dáme Angels with Dirty Faces.

0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
1: Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

Další pecka na přání bude z e-mailu, napsal si o ní Honza, jestli se nepletu, je to tak, a poprosil mě o zahrání nějakých Kokot Minute a výběr nechal na mě. Tak jsem vybral Kopem.

0: Radio Rock Zone.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
1: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone

0: Tak jo, přátelé, za chvilku tu máme 8 hodinu večerní, což znamená jenom jediný a to, že si dáme dnešní poslední komentovaný rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Frank a Ondřej. Přejeme krásný úterý 7. července 26. Taky ještě jednou pro dnešek všechno nejlepších svátků všem Bohuslavám, hostivítům a Donaldám, který ho taky slaví. No a taky posíláme všechno nejlepší na dálku samozřejmě Ringu Starovi, který dneska slaví narozeniny, slavný to bubeník. Tak si to pěkně oslav, pokud nás posloucháš. No a tolik chytrostí ode mě. Ondro, povídej, co máš pro nás ty.
1: Já vám taky přeju krásný večer a místo koncertů mám pro vás poslední pozvánky na nějaký filmy. Tak v Praze v 21.30 v Kinobuzu ve Kvelích bude Bláznivý marsupilámy a nebo třeba v letním kině na Pragovce Slyšíš mě. Takže pokud chcete dneska večer ještě na nějaký kvalitní film, tak tady máte možnost. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ludvík se odvolal k soudu ve Štrásburku. Nemocnice schánějí nové dárce krve a USA kritizují odpálení čínské rakety. Miloslav Ludvík se obrátil na soud ve Štrasburku. Bývalý ředitel motolské nemocnice neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě ani trestnímu stíhání. Tvrdí, že jeho práva porušilo rozhodnutí o umístění do vazby, kdy strávil celkem 11 měsíců. Ludvík čelí obvinění z přijímání úplatků od dodavatelů nemocnice. Vinu v kauze i nadále odmítá. Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek způsobený letními dovolenými stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíce potřeba. Připomíná ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
3: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgická pracoviště.
1: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo s chorobami onkologickými. Spojené státy vyzývají Čínu k diskuzím o kontrole zbrojení. Činí tak v kritice na čínský zkušební odpal mezikontinentální střely z jaderné ponorky. Podle agentury Reuters Čína v Tichém oceánu včera zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Zatímco Peking hovoří o rutinním kroku během každoročního vojenského cvičení, Spojené státy a také další země, včetně Japonska, Austrálie či Tajvanu, vyjádřili obavy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Karolína Muchová slaví životní úspěch ve Wimbledonu. Naše tenistka poprvé v kariéře postoupila na londýnské trávě do semifinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku porazila Japonku Osakaovou po setech 7-6 a 6-4 a o postup do finále si zahraje s Američankou Goffovou. Naopak Jiří Lehečka neuspěl, ve Wimbledonu končí po osmifinálové porážce 1-3 na sety s favorizovaným Němcem Zverevem. Šíří se spekulace, že Oasis se připravují na velké turné po Velké Británii a Evropě. Jehož součástí by mohla být i působivá série 12 koncertů v rodném Manchesteru a také návrat do Knebworthu. Podle deníku Manchester Evening News vznikly zprávy o sérii koncertů v jejich rodném městě poté, co se objevily informace, že kapela si rezervuje stadion Etihad, domovský stánek fotbalového klubu Manchester City. Pokud budou tyto koncerty oficiálně potvrzeny, vstupenky by se měly začít prodávat ještě během tohoto léta. V noci na dnešek bude oblačno s občasným deštěm a zítra už nás čeká polojasno až jasno. Na jeho západě Čech bude ještě v první polovině nezvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty zítra 20 až 25 stupňů.
0: Ondro, já ti moc krát děkuju, přeju krásný zbytek večera a my se uvidíme a uslyšíme zase někdy příště.
1: Myslím, že zítra?
0: No tak se uvidíme zítra, no.
1: V tom případě se těším zítra.
0: No tak já taky. No a přátelé, my si pojďme dát poslední společnou hodinku, plnou samozřejmě skvělých pecek na tělo. Dneska je pro vás mám třeba Sabaton, Cranberries, anebo Evanescence a jejich Sweet Sacrifice.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 20.15 na Rádio Rock Zone, pojďme mrknout, jak to vypadá s dopravou na dálnici D1 na 74,5 km u Hořic ve směru na Brno. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Na Pražském okruhu na 24. a 28. km ve směru na letiště budou na Krajinci probíhat práce údržby. Na dálnici D5 mezi 16. a 5. a 10. km ve směru na Prahu bude probíhat údržba zeleně v pomalém pruhu. Tak tam dejte bacha, až to bude probíhat. Na dálnici D1 na 14,5 km za Modleticemi ve směru na Brno blokuje v koloně levý pruh, nepojízdná dodávka se zdržením, počítejte od Průhonic. A v Praze v Horních Počernicích v Otovické ulici u křižovatky s Ivanskou bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Marmozec s názvem Cutback.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: No a ještě se společně podíváme, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi to tu píše 25 stupňů a oblačno. Mám tu počasí na zítřek a tam očekáváme polojasno až jasno. Na jeho západě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18. No já bych se ještě rád podíval, jak to vypadá s dnešním večerem, abyste věděli, na co se připravit. Bude zataženo až oblačno, s počátkem v severní polovině území, během noci lokálně i jinde s občasným deštěm nebo přehánkami. Kránu bude srážek i oblačnosti od severu ubývat. Nejnižší teploty 18 až 14, na severu a severovýchodě území kolem 12, v 1000 metrech na horách kolem 9, na Šumavě kolem 12. Tolik tedy počasí, my pojďme na další muziku. Čekají nás Guns N' Roses nebo Pretty Reckless a For I Am Death.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s touhle kvalitou, která nestárne, se s vámi i Frank pro dnešek loučí. No a my se uslyšíme zase zítra klasicky, protože bude středa, tak od 2 odpoledne. Do té doby se mějte krásně, opatrujte se a zítra zase čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
4: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
3: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
4: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
3: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na Zlínsku spouští projekt hybridních obchodů. Prezident Pavel v Ankaře vyzval k vyšším investicím do obrany a Slováci věří Evropě. Zlínský kraj spouští pilotní projekt hybridních venkovských prodejen s nepřetržitým provozem. Ty mají zvrátit úbytek obchodů ve vesnicích. Region finančně podpoří obce Výtonice a Rudimov, kde vzniknou samoobslužné obchody otevřené 24 hodin denně. Personál v nich bude fungovat pouze dopoledne, aby zajistil zásobování, úklid nebo pomoc seniorům. Odpoledne a v noci se pak lidé do prodejny dostanou přes zákaznické karty nebo mobilní aplikaci. Moderní prodejny mají fungovat jako multifunkční centra se solárními panely, nabíječkami na kola nebo defibrilátorem a kraj na základě jejich provozu rozhodne o případném prošlém rozšíření tohoto modelu. Lidé si začínají uvědomovat, že vyšší investice do obrany jsou investicí do jejich vlastní budoucnosti. Prohlásil to český prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Podle něj nesmí geologická poloha Česka uprostřed spojenců vytvářet falešný pocit bezpečí a pokud chce být Evropa pro Spojené státy rovnocenným partnerem, musí být v obraně soběstačná. Pavel zároveň připomněl tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na plnění finančních závazků s tím, že poselství Washingtonu zůstává i v jeho druhém funkčním období stejné. Slováci překvapili. Evropské unii věří více, než je průměr Evropy. Až 81% občanů Slovenska dnes považuje členství své země v unii za prospěšné. Jedná se o nejvyšší procento za celá léta průzkumu na Slovensku.
2: V čase rastoucích ekonomických obav Slováci oceňují, že Evropská unie je zárukou mieru, uvedomují si aj kvalitu života, kterou členstvo v něj prináša. Takmer polovica opýtaných zo Slovenska považuje za největší výhodu členstva pracovné příležitosti, které prináša. Viac ako tretina oceňuje príspevok únie k hospodárskému rastu štátu. Veľká väčšina Slovákov, až 90%, si praje, aby boli členské štáty v súčasnej situácii jednotnejšie. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Hokejový útočník a mistr světa David Kempf končí v zámořském NHL. Vrací se do Česka, kde podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. 31-letý centr v zámoří působil od roku 2017 a hrál za Chicago, Toronto, Vancouver, Washington a naposledy byl vyměněn do Buffalo. Severočeský klub zároveň oznámil další skvělou zprávu pro své fanoušky, protože dlouhodobé smlouvy prodloužili také klíčoví útočníci Ondřej a David Kašovi. V noci na dnešek už bude polojasno až zataženo a zítra ve středu dopoledne čekáme polojasno až jasno. Nejvyšší teploty se nám budou pohybovat mezi 20 až 25 stupňů.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické či kekské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Opravy k Velské podle záběrů neprobíhají non-stop. Nemocní se schánějí nové dárce krve a v Hormuzském průlivu byly zasaženy tankery. Sliby o nepřetržité práci na pražské Kbelské ulici neodpovídají realitě. Noční záběry z místa ukázaly jen minimum aktivních dělníků a stojící techniku. Ukazuje to reportáž serveru Novinky.cz. Rekonstrukce klíčové tepny za 500 milionů korun začala 2. července a nejproblematičtější fáze má být hotová za 45 dní. Technická správa komunikací se ale proti kritice ostře ohradila a označila ji za účelovou snahu vyvolat senzaci. Podle mluvčí Barbory Liškové vyžaduje moderní stavitelství technologické přestávky a kontroly. Hned na úvod prý přitom TSK do akce nasadila 100 pracovníků a unikátních 6 velkých silničních fréz, aby se hlučné práce zkrátily na absolutní minimum. Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek způsobený letními dovolenými stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíce potřeba. Připomíná ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
2: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgická práce.
1: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo s chorobami onkologickými. Britská námořní služba uvedla, že v oblasti Hormuzského průlivu byly dnes zasaženy 3 tankery. Nejprve katarský tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu nedaleko ománských břehů zasáhl neznámý projektil, což způsobilo požár. Později byl hlášen další incident, při kterém byl poblíž ománského pobřeží poškozen saudsko-arabský ropný tanker. Později odpoledne zasáhl na klíčové trase dron 3. plavidlo. Loď podle námořní služby pokračuje v cestě a byla jen lehce poškozena. Oběti hlášeny nejsou.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstává v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová či královna předchozí her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru. Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než 100 letech severská kombinace. Premiéru si za 4 roky odbude lyžování a snowboarding ve volném terénu a synchronizované krasobruslení. Ve středu už bude jasno až polojasno a na jihozápadě Čech se v první polovině nemůže objevit zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dá se dělat hudba v 89? Bluesový kytarista Buddy Guy vás přesvědčí o tom, že to jde. Přesně tolik mu je, když právě vydává album I'm Done With The Blues a spolu s muzikanty o dvě generaci mladšími natočil klasické chicagské blues takové kvality, že ho recenzenti označují za jasného kandidáta na Grammy. A jak taková deska zní, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na Zlínsku spouští projekt hybridních obchodů. Prezident Pavel v Ankaře vyzval k vyšším investicím do obrany a Slováci věří Evropě. Zlínský kraj spouští pilotní projekt hybridních venkovských prodejen s nepřetržitým provozem. Ty mají zvrátit úbytek obchodů ve vesnicích. Region finančně podpoří obce Výtonice a Rudimov, kde vzniknou samoobslužné obchody otevřené 24 hodin denně. Personál v nich bude fungovat pouze dopoledne, aby zajistil zásobování, úklid nebo pomoc seniorům. Odpoledne a v noci se pak lidé do prodejny dostanou přes zákaznické karty nebo mobilní aplikaci. Moderní prodejny mají fungovat jako multifunkční centra se solárními panely, nabíječkami na kola nebo defibrilátorem a kraj na základě jejich provozu rozhodne o případném prošlém rozšíření tohoto modelu. Lidé si začínají uvědomovat, že vyšší investice do obrany jsou investicí do jejich vlastní budoucnosti. Prohlásil to český prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Podle něj nesmí geologická poloha Česka uprostřed spojenců vytvářet falešný pocit bezpečí a pokud chce být Evropa pro Spojené státy rovnocenným partnerem, musí být v obraně soběstačná. Pavel zároveň připomněl tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na plnění finančních závazků s tím, že poselství Washingtonu zůstává i v jeho druhém funkčním období stejné. Slováci překvapili. Evropské unii věří více, než je průměr Evropy. Až 81% občanů Slovenska dnes považuje členství své země v unii za prospěšné. Jedná se o nejvyšší procento za celá léta průzkumu na Slovensku.
2: V čase rastoucích ekonomických obáv Slováci oceňují, že Evropská unie je zárukou mieru, uvedomují si aj kvalitu života, kterou členstvo v něj prináša. Takmer polovica opýtaných zo Slovenska považuje za největší výhodu členstva pracovné příležitosti, které prináša. Viac ako tretina oceňuje príspevok únie k hospodárskému rastu štátu. Veľká väčšina Slovákov, až 90%, si praje, aby boli členské štáty v súčasnej situácii jednotnejšie. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Hokejový útočník a mistr světa David Kempf končí v zámořském NHL. Vrací se do Česka, kde podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. 31-letý centr v zámoří působil od roku 2017 a hrál za Chicago, Toronto, Vancouver, Washington a naposledy byl vyměněn do Buffalo. Severočeský klub zároveň oznámil další skvělou zprávu pro své fanoušky, protože dlouhodobé smlouvy prodloužili také klíčoví útočníci Ondřej a David Kašovi. V noci na dnešek už bude polojasno až zataženo a zítra ve středu dopoledne čekáme polojasno až jasno. Nejvyšší teploty se nám budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Album před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rockzone 105.9.

I'd like to know.

0: album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rock Zone 105.9.
1: I got a gypsy woman giving me good advice.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Opravy k Belské podle záběrů neprobíhají non-stop. Nemocnice schánějí nové dárce krve a v Hormuzském průlivu byly zasaženy tankery. Sliby o nepřetržité práci na pražské Kbelské ulici neodpovídají realitě. Noční záběry z místa ukázaly jen minimum aktivních dělníků a stojící techniku. Ukazuje to reportáž serveru Novinky.cz. Rekonstrukce klíčové tepny za 500 milionů korun začala 2. července a nejproblematičtější fáze má být hotová za 45 dní. Technická správa komunikací se ale proti kritice ostře ohradila a označila ji za účelovou snahu vyvolat senzaci. Podle mluvčí Barbory Liškové vyžaduje moderní stavitelství technologické přestávky a kontroly. Hned na úvod prý přitom TSK do akce nasadila 100 pracovníků a unikátních 6 velkých silničních fréz, aby se hlučné práce zkrátily na absolutní minimum. Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek způsobený letními dovolenými stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíce potřeba. Připomíná ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
2: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgická práce.
1: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo s chorobami onkologickými. Britská námořní služba uvedla, že v oblasti Hormuzského průlivu byly dnes zasaženy 3 tankery. Nejprve katarský tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu nedaleko Ománských břehů zasáhl neznámý projektil, což způsobilo požár. Později byl hlášen další incident, při kterém byl poblíž Ománského pobřeží poškozen saudsko-arabský ropný tanker. Později odpoledne zasáhl na klíčové trase dron 3. plavidlo. Loď podle námořní služby pokračuje v cestě a byla jen lehce poškozena. Oběti hlášeny nejsou.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstává v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru. Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než 100 letech severská kombinace. Premiéru si za 4 roky odbude lyžování a snowboarding ve volném terénu a synchronizované krasobruslení. Ve středu už bude jasno až polojasno a na jihozápadě Čech se v první polovině nemůže objevit zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 25 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

21 Pilots je duo, které pochází z Ohia, státu, který má velkou tradici alternativního roku. Jsou proslulí svou schopností propojovat klasické hudební nástroje a elektroniku. A teď vydali své 8. album Breach. Je zajímavé tím, že v mnoha písních najdeme odkazy na skladby z jejich předchozích desek, takže vzniká dojem provázaného celku. A my si Breach pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Zlínsku spouští projekt hybridních obchodů. Prezident Pavel v Ankaře vyzval k vyšším investicím do obrany a Slováci věří Evropě. Zlínský kraj spouští pilotní projekt hybridních venkovských prodejen s nepřetržitým provozem. Ty mají zvrátit úbytek obchodů ve vesnicích. Region finančně podpoří obce Výtonice a Rudimov, kde vzniknou samoobslužné obchody otevřené 24 hodin denně. Personál v nich bude fungovat pouze dopoledne, aby zajistil zásobování, úklid nebo pomoc seniorům. Odpoledne a v noci se pak lidé do prodejny dostanou přes zákaznické karty nebo mobilní aplikaci. Moderní prodejny mají fungovat jako multifunkční centra se solárními panely, nabíječkami na kola nebo defibrilátorem a kraj na základě jejich provozu rozhodne o případném prošném rozšíření tohoto modelu. Lidé si začínají uvědomovat, že vyšší investice do obrany jsou investicí do jejich vlastní budoucnosti. Prohlásil to český prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Podle něj nesmí geologická poloha Česka uprostřed spojenců vytvářet falešný pocit bezpečí a pokud chce být Evropa pro Spojené státy rovnocenným partnerem, musí být v obraně soběstačná. Pavel zároveň připomněl tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na plnění finanční závazků s tím, že poselství Washingtonu zůstává i v jeho druhém funkčním období stejné. Slováci překvapili. Evropské unii věří více, než je průměr Evropy. Až 81% občanů Slovenska dnes považuje členství své země v unii za prospěšné. Jedná se o nejvyšší procento za celá léta průzkumu na Slovensku.
2: V čase rastoucích ekonomických obáv Slováci oceňují, že Evropská unie je zárukou mieru, uvedomují si aj kvalitu života, kterou členstvo v něj prináša. Takmer polovica opýtaných do Slovenska považuje za největší výhodu členstva pracovné příležitosti, které prináša. Viac ako tretina oceňuje príspevok únie k hospodárskému rastu štátu. Veľká väčšina Slovákov, až 90%, si praje, aby boli členské štáty v súčasnej situácii jednotnejšie. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly přehled správ na rádiu Rock Zone.
1: Hokejový útočník a mistr světa David Kempf končí v zámořském NHL. Vrací se do Česka, kde podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. 31-letý center v zámoří působil od roku 2017 a hrál za Chicago, Toronto, Vancouver, Washington a naposledy byl vyměněn do Buffalo. Severočeský klub zároveň oznámil další skvělou zprávu pro své fanoušky, protože dlouhodobé smlouvy prodloužili také klíčoví útočníci Ondřej a David Kašovi. V noci na dnešek už bude polojasno až zataženo a zítra ve středu dopoledne čekáme polojasno až jasno. Nejvyšší teploty se nám budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Thank you.
1: 21 Pilots je duo, které pochází z Ohia, státu, který má velkou tradici alternativního roku. Jsou proslulí svou schopností propojovat klasické hudební nástroje a elektroniku. A teď vydali své 8. album Breach. Je zajímavé tím, že v mnoha písních najdeme odkazy na skladby z jejich předchozích desek, takže vzniká dojem provázaného celku. A my si Breach pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.